0: Rádio Spin.
1: Oh yeah. Aha. Starý můj.
2: Starý můj.
1: Starý můj. Byl jsi?
2: Byl jsi?
1: Spízy.
2: Spízy. Spízy.
1: Abe, abe, abe, abe.
2: Abe, abe, abe, abe, abe.
1: Yes.
3: Viděl jsem tu kuru v klube. A vedel jsem, čo ráno budu. Vedel jsem, že keď půjdem domov, tak ona tam bude čekat jak půze. Jej kamož je randa ku buze. Vrabeli, pil si je super.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam chtěl, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten řízek s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musíš dát samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama, kýlem, tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No
5: se krásně, ahoj.
4: Mňam, mňam, mňam, mňam.
1: Úplně to vidím.
2: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
6: Ahoj, já bych jsem tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
7: Dobré ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
2: Krásná světle modrá.
1: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
2: Milionů.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

vztekle. Když víte, že mám navrch, mám pro vás ale návrh. Vyřaďte mě ze scény, dělejte si to svoje. Jak si to doděláte, mám pro vás jeden vzkaz. Nemáte mi

0: Kdo pak má dneska svátek?
1: Ty jsi dneska básník, Dominiku.
0: No, to si pište.
1: Máme 30. července a to znamená, že svátek má Bořivoj, takže všem bořkům a bořům přejeme všechno nej.
0: Přesně tak, no a všemu rádi, aspoň přejeme krásný dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, chceš to pustit?
0: No to víš, že
1: jo,
0: to
1: no. Good morning.
0: Tradice prostě.
1: Že jsi jako to ty, no já to chápu, já jsem mi nechtěl držet, já si tam musím něco svého.
0: Takhle, já jsem jako mýval ještě něco svého,
1: jo.
0: Ale jak se tady dělala v počítači velká česka, tak mi to najednou zmizlo.
1: Aha.
0: A už se mi to tam nechtělo dávat znova.
1: Tak každopádně, já tam něco hodím, no takže Dominiku, co budeme probírat, co?
0: No co budeme probírat, já mám tady jeden pravej, nefalšovaný hollywoodský drp, který vlastně možná ani není drp.
1: Drp, co není drp. Vůbec nevím, co to znamená, Dominiku.
0: No to poznáš.
1: To je ten správný teasing, ano, takhle nechává posluchače u rádia. Každopádně, já bych se potom rád zastavil u toho novýho Speedy, u toho Spidermana, Dominiku, pobavili jsme se o tom už v tramvaji a já bych se u toho na chvilku seknul. Naše nerdské já si myslím, že zaplesali a samozřejmě bez spoilerů, abyste
0: přesně
1: o nic
0: tak,
1: nepřišli.
0: Děláme to bez spoilerů a samozřejmě nejenom naše dětské já, ale, nebo nerdské já, ale právě i naše dětské já.
1: Já si myslím, že to je naše děti. Už jsem se lekl, tyjo, že jsem něco myslnul tady.
0: Kde bych je vzal, co bych s nima dělal?
1: To nevím, představ si takový maličký plešatý Dominiky.
0: Tak radši tam dej to počasí. Tohle je zrovna věc, kterou si představovat úplně nechci, těma. Zase věřím tomu, že to dítě by mi bylo sakra nevděčný, těma, za to, že je plešatý.
1: Třeba jo, a myslím, že by vylezlo i s těma kérkama, co máš.
0: Jako to by bylo cool, no.
1: Fakt vylezla na minikopie. Každopádně, co nám určitě dneska vyleze, tak je sluníčko. A oslí můstky. Aktuálně je po celé České republice průměrná teplota zhruba 16 stupňů Celsia, na většině území jasno nebo polojasno, přeháňky tu nikde nevidím. No a co se těch dnešních maxim týče, no, tak to bude turbulence.
0: A to bude hell, takže se hezky pěkně těma 16 stupňima pokochejte, protože odpoledne vás čeká o krásných 20 stupňů víc.
1: Je to ošklivost, no.
0: To masakr.
1: Nic, jdem na to.

0: Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč.
1: Vrančí Kováč, někdo říče, tam možná suka je ze Vrančí Kováč, originál ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko já poznám toho Vrančí Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze som

0: Jak už jste pochopili, posloucháte dál Rádio Spin. Máme tu čtvrtek 30. července, svátek slaví Bořivoj, takže ještě jednou všechno nej. No a chvíli zpátky jsme se s Dominikem tady bavili o tom, že bychom mohli pořešit našeho milovaného Spidermana, který jsme byli včera, že jo?
1: Je to tak?
0: A Dominiku, jako já jsem mlačený.
1: Já taky. Já musím říct, že ten film měl 2,5 hodiny a trošičku jsem se toho jako bál, protože přece jenom 2,5 hodiny sedět na místě už je docela těžký. Kol, když vypiješ litr koly na začátku, jako co si budem povídat, to prostě jako potřebuješ.
0: To chápu, ale jako od prvních tónů.
1: Ne, ten film ti to nedovolí. Jakože musím říct, že jsem hodně mile překvapený, že ten film fakt jako celou 2,5 hodinu šlapal a fakt jako extrémně šlapal.
0: Je to tak, jakože fakt nebyla sekunda, kdybych se podíval na telefon a řekl si, tyjo, bylo to dlouhý, vůbec ne. Vtáhl mi to od začátku do konce, ale hlavně tyjo, možná to bude tím. Přemýšlel jsem nad tím, protože že plný to kino bylo různých jako menších individuí, některých jako řvoucích nebo házících popcorn a takové věci. Nevím, dejme tomu věkové složení třeba 14 plus zhruba. Mm-hmm. A musím říct, že třeba kluky vedle mě, který mohlo být tak 12-13, tak říkali potom na konci, ty bylo to dlouhý, mě to nebavilo vlastně tohleto, že už vlastně čekali trošku něco jiného. A naopak mě, jako už trošku staršího člověka, který s ním vyrostl, tak jsem si říkal, ty vlastně je to strašně fajn, jak je to vyzrálý ten film najednou. Je to prostě zase o level někde jinde. A to mi bylo strašně sympatický.
1: Je to vyzrálý, protože Tom Holland konečně jakožto v roli Spidermana fakt jako dospěl, že konečně na Marvel naservíroval svýho vlastního dospělého Spidermana, což mi přijde super. A hlavně je to pro něj nová kapitola, takže vlastně je možný, že tím, že to otvírá novou kapitolu, tak možná jakoby pro ty mladý kluky to může být trošičku nuda, protože přece jenom po No Way Home jako čekáš jako mnohem asi jako větší hype, kdežto tady prostě se to tak jako po tom Nový Home uklidnilo, ale zároveň to prostě jako jelo od začátku do konce a otevřelo ti to zase něco úplně novýho a nový směry toho, kam ten Spider-Man může jít. Takže naprostý za mě souhlas, vlastně jako super.
0: Jo, jo, 100% souhlasím, no, prostě, abychom to nespoilerovali víc, tak jako skočte, já myslím, že to stojí za to, protože fakt podle mě si vzali to kouzlo filmu od Sama Raimiho a od Tobyho Spider-Mana, a nějakou tu hravost z těch filmů s Andrew Garfieldem a tohleto celý spojili a zároveň to spojili tak, aby tam prostě ten Tom Hollandův Spider-Man jako nevypadl z toho.
1: Jo, no. Fungovalo to naprosto perfektně. Každopádně, co teda taky můžu říct, že jsme snad jako historicky měli Spider-Mana nejdýl kdy v obleku. Já si myslím,
0: jo,
1: že
0: to je pravda.
1: Nebyl film, kde by byl Spider-Man tolik oblečený jakožto Spider-Man a ne tolik jako Peter Parker.
0: To je pravda, ale zase nebylo to rušivý, protože veškerý ty šoty, co tam byly z těch kamer, že jo, bylo to také vlastně kreativní.
1: Ano, byla skvělá.
0: Ano, ty POV šoty hlavně jako z té první osoby, wow, super, super.
1: Takže jednoznačně doporučujeme, hele, 15 z 10.
0: Běžte na to.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: teď.
1: Já to miluju.
0: Olé, vítejte v Mexiku. Vážení spineři, vítejte na dnešní mexický poznávačce.
1: Je to tak. A dneska poznávačce zavedeme takovou hezkou dávku nostalgie.
0: Jo, myslíš? Tak možná pro tebe, no, ale...
1: já si myslím, že ty jakožto člověk z oboru budeš taky naprosto vědět, o co tady dneska poznávačce.
0: Znám, tak vzhledem tomu, že ty jsi to uložil jenom pod zkratkou a hnedka jsem viděl, co to je, tak myslím, že to bude...
1: ještě neúplně dokonalou
0: zkratkou, ještě, ano, ještě blbou zkratkou. Ale jde to. Každopádně spineři, poznávačka, jenom shrneme, to znamená, my vám tady pustíme pár ukázek a na vás bude poznat, co to vlastně dneska hádáme. Tak první ukázka bude znít nějak takhle.
2: Nezoufejte, každý den se může do večera ještě vylepšit.
1: A nebo zhoršit, jo? To je
0: jo, to spíš zhoršit, jako tohle to je těžký.
1: Víc vám asi v tuto chvíli nedáme, nějaký dvě ukázky si ještě pošetříme a potom budete podle mě potřebovat i docela dost nápověd, protože nejsou ty ukázky úplně takový jako... signature.
0: Na první dobrou, se říká česky hezky, no.
1: Jo, to si vymyslel dobře, to jsi z Moravy, ty jo.
0: To víš, prosím tě, u nás taky mluvíme česky, ale. Tady je ukázka ještě jednou.
2: Nezoufejte, každý den se může do večera ještě vylepšit.
0: No a kdyby tě cokoliv napadlo, 210 32 30 30, anebo nám to pošlete do naší mobilní apky, nápovědy si dáme zhruba za 3 minutky. Yeah, feel-

0: Stále posloucháš Radio Spin, čtvrtek 30. července, ten měsíc se nám pomalu, ale neúprosně blíží ke konci, taky se blížíme do půlky prázdnin. Máme 6 hodin 18 minut a to znamená, že jsme v plném proudu naší poznávačky, kterou tu dneska hádáme. Já vám rovnou vzpomenu ukázku, která zněla nějak takhle.
1: Nezoufejte, každý den se může do večera ještě vylepšit.
0: Já si myslím, že těžký, kámo.
2: Je to takový záludný trošičku, no.
0: Tak sáně, ale... podíváme se za Petrem, co si o tom myslí, jo.
3: Je to z filmu Adela ještě nevečeřela.
0: Tak co ty na to doma?
2: Já si myslím, Petře, že tohle to úplně nebude cesta.
0: No tak se podíváme ještě do apky, protože tady nám poslal vojsovku Stehno.
4: Čau, čau, tady Stehno, hele, nebude to jak utopit doktora Mráčka, díky.
0: No, jako taky ne, no.
2: Jako, ale zase na druhou stranu nešli jste na to úplně špatně ve
0: jo,
2: finále.
0: Jo, nejsou to typy úplně za dva rohy, protože myslím, že jste minimálně poznali herce, který tady hraje jednu signifikantní roli, a sice Miloš Kopecký.
2: To je docela dobrá nápověda, že v tomhle tom, nebo respektive v tom, o čem jsou ty ukázky, se objevuje Miloš Kopecký, ale těch herců je tam samozřejmě víc. Nicméně, dnešní ukázky jsou docela dost o něm, no.
0: Tak se jdem na další.
5: Já jsem si celou neděli četl Surgery a tam ten americký profesor Halberry nakopnul skupinu doktorů z Massachusetts.
2: Tady jsme si jste mohli poznat zase jako dalšího herce, konkrétně teda Josefa Vinkláře.
0: No a ve třetí ukázce?
6: Sklamání je matka všech rozchodů.
0: Tak to je nejlepší ukázka na světě, kámo.
2: Jo, ale jakoby, mně se líbí, tělo, že prostě ten Kopecký tam dává spoustu moudr.
0: Jo.
2: Každopádně, co ti můžeme prozradit k té poznávačce?
0: Co se dá tak ještě říct? No dejme tomu, že ten seriál je z late 70. Lomeno skončil v roce 1981, tady to vysílání tohoto Seroše. Mm-hmm. A jako poslední nápovědu bych dal, že je to takový předchůdce Modrýho kódu.
2: Nebo Ordinace v růžový zahradě.
0: Nebo tak. Takže pokud víš 210, 32, 30, 30, anebo naše apka.

0: kapitál.
1: Taky mi chybí kapitál trošku.
2: Nebudu lát, ty vole.
3: Myslím, že s tímhletím se můžeme se Zutem všichni jako
1: shodnout. No, shodnout.
3: Ačkoliv si myslím, že Zutovi úplně kapitál nechybí teda.
1: No mě chybí, protože ty vole, já
3: bych... No to by jo, ale Zutovi ne.
1: Prostě, no Zutovi ne, má vyděláno prostě na několik životů, ale mně by se hrozně líbilo, kámo. Já mám v plánu s kámošem udělat prostě bistro. Ale jakože chtěli bychom bistro, pojmenovaný nebo inspirovaný jedním francouzským filmem, Bistro u dvou přátel. Ale okay, to je prostě taková počáteční investice, že jsme si řekli, tak asi ne, no.
3: No tak když budeš každý ráno tady vybírat od spinnerů korunku na transparentní účet, tak možná tak se někam dostaneš třeba za pět let. Další,
1: no to si myslím, že jako, to je otázka, záleží na tom, kdo by se o tu korunku podělil. Že?
3: To je pravda, to je další věc.
1: Jakože no, kdyby se podělili dva spinneři, tak si myslím, že bych mohl tady moderovat.
3: No ale máš dvě korunky, někdo nevydělá ani to třeba za den.
1: To je pravda.
3: Proč se bavíme o korunkách, když bychom měli řešit, přesně řečeno, tady tu naši poznávačku, která dneska zněla nějak takhle.
4: Já jsem si celou neděli četl Surgery a tam ten americký profesor Halberry nakopnul skupinu doktorů z Massachusetts.
3: A nebo?
5: Zklamání je matka všech rozchodů.
3: Všechno jsme tak prostě jako pravdivě.
1: Takový hrozně hezký moudro.
3: No jasně, tak jdeme se podívat, co vy na to.
6: Asi nemocnice na kraji města, doktor Sova, protože já tam poznám Miloše Kopeckýho.
3: Miloš Kopecký to je pravda. Uh-huh. Nemocnice na kraji města asi, uvidíme, není si úplně jistý.
7: Hele, asi blbej, ale je to doktor Strossmayer a nemocnice na kraji města?
3: Doktor Strossmayer, tyjo, já jsem měl pocit, že Strossmayerák je tady v Praze potom, když jdeš 17 kolů za dva Holešovice.
1: To je kámo Strossmayerák, ty vole, jako tady v Praze, no.
3: No, tak to je podle něho?
1: Možná jo. A nebo...
3: Ty jsi Pražák, já ne?
1: No, takhle, jako já jsem dlouhou dobu v Praze nežil, ale třeba jako buď to, se Strossmayerák jmenuje podle doktora Strossmayera, anebo se doktora Strossmayer jmenuje podle Strossmayeráku.
3: Tak to mě napadlo.
8: Je to nemocnice na kraji města.
3: Petr si myslí, že to bude nemocnice na kraji města?
8: Nemocnice na kraji města.
3: A Jirka si myslí to samý, tak co jako?
1: No co jako? Co jako? My se jdeme podívat ještě do mobilní apky Rádia Spin, protože tam opět typuje stehno.
3: Jo, opravil se?
9: Čau, čau, tady stehno, po druhý. Je to nemocnice na kraji města, díky.
3: Po druhý, po třetí a já si myslím, že to můžeme úplně v klidu odhalit, protože to byla nemocnice na kraji města.
1: Prodáno.
3: Jde vidět, že s tebou clomá ta nostalgie doma.
1: Jo, clomá, protože já si pamatuju chvilku, kdy na tohle to prostě koukali naši a já jsem z nějakého důvodu na to koukal s nima, i když jsem tomu absolutně nerozuměl.
3: Jo, jako tohleto, ano, ano, to i já, ačkoliv jsem o trošku mladší od tebe, tak to jsem měl úplně stejně. Vždycky mamka na něco koukala takhle v televizi a já jsem se díval s ní a tohle to byla taky jedna z těch věcí.
1: A je fakt, že já mám jako docela rád ty starý filmy a seriály a přemýšlel jsem nad tím, že bych si tu nemocnici na kraji města jako dal. Ale úplně nevím, jestli u toho vydržím, protože přece jenom, když si dáš ten starý film, tak to je prostě jako dávka humoru, nostalgie a to. Ty nemocnice si úplně nejsem jistý teda.
3: Já bych to zkusil.
1: Jestli by to fungovalo.
3: Zkus to do zítra a potom, nebo lomeno, víš co, zítra tady bude DJ Devkom, tak to můžeš na tu půl hoďku, co bude mít set tady zkouknout. Aspoň něco, no. Každopádně, my vám děkujeme za všechny erudovaný tipy, dneska se to celkem dobře uhodli, takže pojďte se nechat pozvat třeba na Spin Talk s Řezníkem, bude tady hezká reprízička, no a za pár okamžiků už si taky dáme co, Dome?
1: Už si dáme taky Celebrity Voice Flip a další zprávičky.
10: Spin Talk.
11: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
12: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
11: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
12: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
11: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
13: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: loni.
1: To nemůžeme říct.
0: Jak to?
1: Protože to je tajný, kam jdou.
0: To je tajný?
1: To je tajný. Kdyby to nebylo tajný, tak ti to řeknou.
0: Já si myslím, že vím, kam jdou, Dominiku. Víš kam?
1: Do zoo.
0: Ne, podle mě půjdou 14.8. do Mělníka.
1: Wow, to byl ale velký oslý můstek. A to tam půjdou docela
0: dlouho.
1: To ne, dlouho,
0: to počkej, neurážej slony, to byl sloní můstek tady tohle.
1: Tak dobře.
0: Oslí můstky nemůžeš dělat o slonech. Každopádně, co jsem tím chtěl samozřejmě říct, je, že si pojďme připomenout Afterwork Summer Affair. O co jde, říkáš si, co by to tak mohlo být? Jo, to jsem ještě tady na Rádio Spin neslyšel. Tak prosím tě, je to takový festiáček na kolečkách, který prostě proběhne po celé České republice, lomeno pár zastávek už proběhlo celkem z těch 13. No a o co jde, Dome?
1: O co jde? Tak jde o to, že Mike Traffic sebral všechno, co měl kolem sebe, jak svoji restaurace, tak svoji hudbu a vyrazil různě po republice na turti zpříjemnit tvoje odpoledne po práci, protože co bys chtěl dělat po práci, že jo, tak jako je horko, takže většinou se válíš doma, ale aby ti to právě jako horko zpříjemnilo, tak ti udělá prostě takový hezký, pěkný festiáček, na kterém ho navštíví třeba Orion, ale zároveň tam třeba Mike Traffic bude mít taky nějaký svůj setík, ale dorazí tam potom třeba taky Double J. A teď ty si říkáš,
0: noir,
1: že to je francouzsky noir. Já jsem si úplně vzpomenul na to, jak jste říkal. Tyhle.
0: Noir, já prostě se pořád za noára.
1: No a samozřejmě můžeš ochutnat i jeho dobroty z jeho restaurací Jemenkou, anebo třeba taky Never Enough.
0: Je to tak? Pokud se ptáš, kam tak zhruba vyrazit, tak jak jsem říkal, 14.8. se to děje v Mělníku na náměstí Míru, kde přesně vás čeká i ten pop-up s tím jídlem, takže je na co se těšit. Každopádně potom tady ještě vidím Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Takže opravdu máš to blízko úplně odkudkoliv.
1: Je to seš. Tak. Já si myslím, že my skončíme na tom pražském.
0: Snad, já doufám, já se tam celkem těším, protože
1: 9.
0: říkám.
1: 9. září, já si myslím, že je to jistota.
0: 9. září, co 9. září?
1: 9. září je podle mě čtvrtek nebo něco.
0: Čtvrtek, no uvidíme, já nevím, jestli jsem tady v Česku.
1: To bys měl být, ale jako.
0: Jo, jak to?
1: Středa to je.
0: No, to nevím, jestli bych měl být v Česku teda.
1: A kde bys chtěl být jako?
0: No, já možná budu ve Slovensku.
1: V září.
0: No.
1: A teď co prázdniny, teď bys měl být na Slovensku.
0: Já vím, ale o prázdninách to nestíhám, takže já se do Slovenska podívám až pracovně. No. Co se dá dělat? Každopádně, pokud se chceš podívat na Afterwork Summer Affair a zapomněl si právě v tuhle chvíli všechno, co jsme tu řekli, tak neboj, na webovkách Rádia Spin najdeš podrobnější info.
1: Absolutně podrobný info.

0: vysoko to nedám, ty vole.
1: Pojď, zkus to. No tak vidíš, co děláš, nepotřebuješ ani autotune.
0: Ale ještě to není tak jako Michael prostě.
1: No tak to nebude nikdy, že jo, Michael je král, byl král.
0: To je pravda.
1: Já teda pořád věřím, že někde v Argentíně chilluje na ostrově určitě.
0: A to se pižeje, ty vole, jako ono se to jenom říká, ale
1: věřím tomu.
0: Těch voda, já si myslím, že těch důkazů je dost, těch
1: no,
0: videí
1: právě
0: s Michaelem.
1: Přesně. A chtěli jsme být rychlejší v tomhle vstupu, tyjo, a zase kecáme o Michael Jacksonovi.
0: No, to je pravda. Takže budeme rychlejší. Dneska je 30. červenec, čtvrtek, svátek slaví Bořivoj, tak přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten 30. červenec bude dneska venku vypadat. Tak
1: jo, tak co se počasí týče, tak průměrná teplota momentálně po celé České republice je 16 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno a skoro jasno.
0: Přesně tak. No a dneska odpoledne čekej jasno a skoro jasno a teploty kolem 35 stupňů Celsia.
1: Přesně tak, takže ať už jdeš rovně nebo třeba doleva, tak je tu rychlá doprava na Rádiu Spin.
0: Přesně tak, takže my se jdeme podívat na to, jak to vypadá zatím v regionech. Tam se bude akorát Budějcích, takže tam určitě pozor v ulici Nádražní. No a co se dálnic týče pro tuto chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna a to zhruba tak někde už od Popovek, takže tam pozor. No a D7 popojíždí na příjezdu do Prahy, takže i tam určitě dávejte pozor, jinak cajk.
1: Mm-hmm. A Praha je taky celkem cajk. Jediný, co můžeš čekat, tak je asi 5-minutový zdržení na Pražském okruhu. Je to zhruba 16. km ve směru Ruzyně. Jinak je to úplně fresh. Kdyby cokoliv dávě vědět, 210 32 30 30.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
2: Hudební betly na Rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Československý underground.
3: Zdravíte Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

0: Instagramy posílají.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: 6:44, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Dom, no a my jsme se, no Dom a taky Krištof, pardon.
1: Aha, tak já tady nejsem dneska, to co slyšíte, představte si takovou mlhovinku za tím mikem tady.
0: Hele, ne, to je prostě už takový jako trošičku zlozvyk, každopádně...
1: Má pátek.
0: My se jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Live, který pravidelně hádáš zamotaný vlastně nějaký známý osobnosti. No a čí bude ten dnešní, tak to můžeš zjistit právě teď.
1: Za mě naprosto easy, bez nápovědy, nic nepotřebuješ vědět, prostě pokud teďka víš 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, o kterou se stará Dom, určitě mu tam něco pošli, protože ten chudák tady prostě sedí a na telefonu a nemá co dělat.
0: No a co, jako, no, tak jsme se zase jednou prohodili, no, každopádně, ale Krištof už mi tam poslal prostředník za to, že jsem na něj takhle hnedka za začátku zapomněl. No a my jdeme si pustit písničku další.
1: Jo, tak ještě jednou hlas a potom písničku.
0: A dobře, no.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: A krásný dobrý ránko, ještě jednou máme tu 6 hodin 48 minut čtvrtek a to znamená, že tady řešíme celebrity voice flip. Jeden krásný zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, který dneska zní zhruba takhle.
1: Dneska to zase není zas tak těžký hlas, podle mě. Jakože je to hodně signifikantní hlas na český herecký scéně.
0: A taky daberský.
1: Taky daberský, ano. A já jsem byl hrozně překvapený, protože Krištof věděl, koho daboval, a já jsem nevěděl, koho daboval. Fakt mě to jako změnilo život dneska.
0: To doufám. Já si myslím, že život to změní i Pajkymu, když pustím to, co se tady snažil říct, jo, protože tenhle ten hlas je. Ale jenom trošičku, protože tenhle ten hlas je těžší na vyslovení samozřejmě, jo. Jenom kousíček si dáme takovou ukázečku. Promiň, Pajky, ale to je fakt skvělý tady tohleto. Jako Pajky se potom opravil, má to samozřejmě správně, ale já vám to ještě říkat nebudu. Takže zatím víme teda, že hledáme herce / hledáme dabéra českýho s takovým mužným hlasem. Je to týpek, který mu je něco málo kolem 60. A s kama tak ještě můžeš... S kama, to se neříká, že?
1: Odkaď
0: potom, ano.
1: Každopádně, znát ho můžeš za Binku, jakožto Green Goblina nebo Thanose. No a z jeho herecký kariéry ti můžeme říct třeba pojišťovnu štěstí.
0: Pojišťovna štěstí, no jasně.
1: Víc asi není třeba.
0: Víc není třeba. 210, 32, 30, 30, anebo apka. Šup.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: 6 hodin 52 minut, ty nám posloucháš Radio Spina, tak já Danku Celebrity Voice, kde se blížíme do finále a jo, dneska jste tady hádali tenhle ten zamotaný hlas. Pojďme se
1: připomenout.
2: Drsný hlas, jo.
0: To je drsný hlas.
2: Každopádně... Já si myslím, že už můžu odhalit to, co teda se tady Pajky snažil říct.
0: Jo, dobře, tak jenom zrekapitulujeme, co jsme říkali tomuhle tomu zamotanému hlasu za nápovědy. Víte, že jde tady o českého herce a taky dabéra. Jakožto herce ho můžete znát z Pojišťovny štěstí a jako dabéra ho můžete znát jako Thanose, anebo třeba jako Green Goblina, to jsem se dozvěděl dneska mimochodem.
2: Jo, jo, je to původní Green Goblin Willem Dafoe z Raimiho trilogie. Každopádně, jdeme za tím Pajkym a pustíme si konečně tu opravu, že jo?
3: Eckler.
2: Tak který z těch čtyř?
0: Neustříhnul, chudák.
2: Eckler se jmenuje, ano. Já jsem myslel, že to mám ustříhnutý a nemám, Pajky, omlouvám se ještě jednou, promiň mi. Nechtěl jsem ti nějak potápět tady veřejně, ale nějak se to
0: špatně... Pajky už nezavolá po dnešku.
2: Ne, prostě. Doufám, že Pajky zavolá napravdu nebo léž aspoň a zničí mě potom, jo.
0: Promiň prostě, jednou ho tam člověk posadí za ten počítač a podívej se, jak to dopadá. Každopádně mobilní apce Rádia Spin byl taky stehno.
4: Čau, čau, tady jste, no, bude to Miroslav Eckler, děkuju.
2: Tak Dominiku, co ty na to?
0: Je to tak.
2: Jo!
0: Je to Eckler!
2: Jsme tam, naprosto s přehledem je to Eckler.
0: Tak
2: jo,
0: tak.
2: Děkujem, že jste hráli a přijďte zase někdy nebo tak.
0: Zítra.
2: Tak jo.
5: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Švehlík.

0: 6 hodin a 56 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof.
1: Ahoj.
0: Ještě jednou ti přejeme dobrý ráno. No a my se společně jdeme pomalu, ale jistě přesunout do další hodinky, kde nás čeká spoustu věcí. A prosím vás, my jsme si tady teďka s Krištofem udělali takový malej beef, se kterým budeme potřebovat pomoc. Takže budeme potřebovat rozhodčí spinnery, který nám pomůžou prostě odhalit to, o čem my se tady hádáme, ale o tom až potom. Řekneme si víc za pár minut, každopádně my se jdeme teďka podívat na počasí.
1: Pojďme na to. Kale, já jsem tady právě vdechnul slinu, nebo co se děje, takže doufám, že dneska budou spinneři na mojí straně. Že jsem se tady málem zadusil teď.
0: No já si myslím, že nebudou. Každopádně my se jdeme podívat na to, co bude dneska venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 20 stupňů, toto počasí docela skáče, jako no. Po vysoké teplota. Každopádně maximálky dneska budou kolem 35 stupňů Celsia, takže rozhodně určitě se vyhejbejte tak jako trošičku sluníčku, ať nemáte úpal, a samozřejmě se hydratujte, protože to je v těchto těch vetrech nejdůležitější.
1: Dominik řekl všechno, tak se slyšíme v další hodce, čau.
2: Spin Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: mých uších. Máme tu čtvrtek, 30. července 7.08. Svátek má Bořivoj, takže ještě jednou všem Bořkům přejeme všechno nejlepší.
1: Ty ono, jo, Bořek vlastně, ty
0: Bořek, no jasně.
1: Já jsem si říkal, že to je takový jako složitý jméno, ale Bořek stavitel, ty
0: vlastně má Bořek, svátek. No.
1: To je hezký.
0: Minimálně se jim tak říká. Myslím, že Bořek je uznávaný jako takhle jméno. To nevím, jestli má dneska svátek taky.
1: To nevím. To tamhle v mysliveckém kalendáři neukazují, tam budou ukazovat něco určitě jiného.
0: Rozhodně se podíváme, myslivecký kalendář, dneska je 30. To znamená, že dneska je Mezinárodní den přátelství a kaňkování kun.
1: Jo, to kaňkování kun jsme vlastně probírali včera. No, takže to je stejný jako s těma jezevcema minulý týden. No, prostě když bude příští rok moc kun, tak za to může dnešek. Přesně. Každopádně, co
0: dneska...
1: A zítřek
0: je super, zítra je den afrických žen. Tak, děkujeme. A teď se jdeme přesunout na to, co dneska probereme. Krom teda našeho témátka, samozřejmě.
1: Přesně tak. No tak, ale já na to témátko rovnou natýzu, protože já jsem se chtěl dneska vrátit na chvilku do školy, ale máme tady s Krištofem takovej malej býv, takže potřebujeme rozseknout. Takže dneska si budete hrát na rozhodčí.
0: Je to tak, no. Dneska budeme dávat čárky tady tak hezky. OK, když to stihneme, tak se ještě vrátíme na to, že možná se nám v budoucnu trošku protáhne metro B.
1: Ty vole, to jsem včera čet a já bych to docela uvítal. Každopádně, včera jsem sliboval taky trendy účes letošního roku, tak i u toho se dneska zastavíme.
0: Zrovna ty jo, máš tup o účesech, to je super. A bude i další mešápek.
1: Přesně tak, to musíš ještě namíchat, ty vlastně na ně nějak zapomněl.
0: No vidíš, kámo. Já už tady tvořím, neboj.
1: No tak ho vytvoř hezky pěkně, takhle jako během písničky. Každopádně čeká nás taky Pravda nebo lež.
0: No, povídej, já tady mícháme šápek.
1: No, dobře, tak míchej. Čeká nás taky Pravda nebo lež, potom jeden na jednoho, takže si i dneska někdo z vás odnese tričko Rádia Spin. Tak to pojďme odpálit.
0: Tak já to odpálím, jo?
1: Tak to odpálím.

0: Šup.
1: No tak jo, tak už mluv, no dobře, dobře. No, tak, já tak... míchám ešátek, víš, a já jsem pracant tady.
2: To je, prosím vás, on už to má dávno namíchaný, ten kluk, jakože...
1: To je žádná pravda, byla taková, já jsem tady stříhal teďka.
2: Taková rychlovka, no jasně, co jsi na tom stříhal, ty víš, to jenom zamíchal, ty.
1: Prosím tě, Dome, radši nám řekni ty účesy teda, to mě zajímá teda.
2: No tak jo, tak my se tady na rádiu spendeme podívat na trendy účes letošního roku, protože, hele, každý rok má prostě nějaký trendy účes.
1: Yes.
2: No a samozřejmě ani letos tomu není jinak. Já si třeba vzpomínám na éru, kdy kluci nosili patky jako Justin Bieber.
1: No jasně, ale to chtěl každý, kámo, jednu dobu. Jakože fakt úplně všichni chtěli mít takový ten, tu helmu na hlavě. Ty ta, no, tak.
2: Ale já jsem na to překvapivě nikdy neměl vlasy, vole, protože já už od 13 jsem měl prostě kouty. Každopádně... To je hrozný si to takhle přiznat. Každopádně, já mám pocit, že letošní účes je prostě takový trošičku přežitek z loňska, protože je to zase takový to, takový ty kudrnatý květáky prostě na hlavě.
1: My tomu říkáme brokoli hedi.
2: Brokoli.
1: Víš, že jsou to prostě fakt, ale to je, já nechci nikoho hanit, ať si každý proboha nosí na té hlavě, co chce, přece jenom to důležité je v té hlavě a ne na té hlavě. Jenom je to občas funny, že prostě potom stojíš takhle na nádraží nebo něco, podíváš se vedle sebe a tam, kámo, že šest kluků, bílý tričko, baggy, černý kalhoty a do toho tu hlavu mají fakt jako jedna ku jedný stejně, že se otočí zády, tak nevíš, který je který.
2: Přesně tak, a polovina z nich má ještě křížek na hlavě vzadu, jo, že vyhodanej.
1: Nejlíp,
2: to je přesně můj brácha, ty vole, jakože to je prostě chodící květák, ty vole, v tričku a v baggy džínách. Takže a... takhle to je takový jako trendy účes prostě letošního roku, no.
1: Kámo, tak počkej, já ti musím udělat nějaký Photoshop, no přes AI to rychle udělám, jak bys vypadal tady s tím květákem.
2: Jako takhle, jeden Photoshop už mi tady udělal Mára.
1: Jo, to je pravda. Škoda, že to nemůžete vidět, spinneři, každopádně, když sem přijdete do toho studia a je tady zamykačka na tom počítači, tak tady prostě na té zamykačce stojí Dominik a má dlouhý blondětý páčo, kámo, až po ramena.
2: Já prostě, ty vole, Mára ze mě udělal Legolase, ty vole. Proč?

0: Kámo, tak jako odchovanec elektroniky a elektronické hudby musím říct, že tohle je banger.
1: Jo, to je dobrý. Mě to baví, jakože Vesna poslední dobou, co dělá, tak si myslím, že, jako, že jsou hrozně dobrý věci.
0: Leda ve snách. Každopádně, my jdeme řešit dnešní téma, protože my jsme tady vypli Mike.
1: Asi tak na dvě minuty.
0: No, cca. A stal se tady takový, takový clash názorů tady proběhl.
1: Jakože tady končí veškerá legrace. Jo?
0: No, já končí, totiž... končí, pro tebe ale.
1: No, pro tebe, kámo.
0: No, pro
1: počkej,
0: tebe.
1: Počkej, hele. Já jsem totiž mezi stupama koukal, kam půjdu dneska z práce na oběd. No a v jedné restauraci jsem našel krutý výpečky se zelím a knedlíkem, rozumíš?
0: No, prostě jako mňaminka, krutý. Tam se shodneme, to je mňamka.
1: To je mňamka. Ale já jsem říkal, že prostě jako takový knedlové přezelo, že by bylo lepší. Ale co ty si na to řekl, kámo?
0: No, já jsem se zeptal, jestli teda on to vyslovuje, ve, jak jsi to říkal?
1: Knedlové přezelo.
0: Knedlové přezelo. Protože já mám od malička zafixovaný vepřo knedlo zelo.
1: Ne, kámo.
0: Vždycky to bylo ne. Vepřo knedlo zelo. A kdo a nebo knedlo zelo vepřo, kdo říká, prostě to ne, prostě je to vepřo knedlo zelo, tečka. Tady končí veškerá legrace,
1: ne,
0: kámo.
1: Ne, prostě už od dob našich babiček je to knedlo vepřo zelo.
0: No to právě, že ne, od dob mojich babiček je to vždycky jenom vepřo knedlo zelo, kámo.
1: Ale prosím tě, vy na té Moravě... To má
0: a to není Moravou,
1: popletený,
0: to budou mít i lidi v Praze, i v Mělníku, je... i v Rakovníku,
1: ne, tam to,
0: všude.
1: Ne, tam to došlo prostě takovou jako tichou poštou prostě.
0: No, určitě.
1: Originál je knedlové přezelo, kámo.
0: No určitě, tak se nás to zeptáme schválně, jo. Zajímá nás, jestli říkáte vepřo knedlo zelo, tak jak by to mělo být, anebo...
1: Knedlové přezelo je správně.
0: Ne, prostě. Není to správně.
1: Helejte, my si budeme dělat po celý ráno čárky. A po vás chceme jednu jedinou věc. Na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin nás můžete rozsoudit, jestli mám pravdu já, jakožto knedlové přezelo, anebo Krištof vepřo knedlo zelo.
0: Pojďte na to, dejte mu to sežrat, prosím.

0: Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a 23 minut. K tomu, no a my pokračujeme v našem dnešním beefu, protože pár minut zpátky jsme se tady s Krištofem mimo éter trošičku pohádali o tom, jestli se říká knedlo vepřozelo,
1: ne, neříká. Říká se vepřoknedlozelo.
0: Takže, jestli je v tom názvu na prvním místě knedlik a potom cokoliv dalšího, anebo je na prvním místě vepřový a potom cokoliv dalšího.
1: To je hele, po logice věci, kámo, jo? Běž na to po logice věci. Na co si nejvíc těšíš v tom jídle? Na knedlík nebo na vepřový?
0: Na to vepřový a proto si, počkej, ale proto si ho nechám až jako poslední.
1: Proč?
0: No protože to nejlepší nakonec.
1: No to není pravda, že jo?
0: Takže nejdřív
1: každý správný prostě marketář ti řekne, že prostě musíš týzovat na to, co je hlavní, že jo? A hlavní v tom je to vepřový. Každopádně, pojďme za váma, co si o tom myslíte, jo? Pojďme třeba za Rudou.
2: Čau, kluci, tady Ruda. Já jsem tým Dominik, no. Je to knedlo zelo vepřový.
1: Jo, super, slyšeli jste ten údiv tam vzadu, teda údiv, to je radost, čistá radost prostě, ale Dominiku, no dobře,
0: tak počkej,
1: máš jeden bod, jo. Ruda říká...
0: Já si tady píšu knedlo, tady si píšu vepřo,
1: dej tam čárku.
0: Knedlu dávám jednu čárku, jo.
1: Mhm, jdem se podívat dál, třeba za Kubou.
2: Já vím tady Kuba, že to je knedlo vepřozelo.
1: Knedlo vepřozelo, jo.
0: To je druhá čárečka.
1: No počkej, abys náhodou nedojel, protože dívej, mám tady Lucku spod Krkonoší.
3: Ahoj, tady Lucka. Hele,
1: vepřo, knedlo, zelo. Jo, Lucko, já tě miluju, jo.
0: Nechápu, kam.
1: Ne, Lucka prostě je jediná rozumná tady, ona to má správně, víš?
0: Dobře, no tak já jsem zvědavý, co sem dojde dál.
1: No, tak uvidíme, dávejte vědět, jestli to je vepřo, knedlo, zelo, tak jak to má být.
0: A nebo jestli je to knedlo vepřozelo, tak jak to má být.
1: Proč bys to takhle říkal prostě?
0: Ne, protože vůbec prostě můžu.
1: Ne, nevím, dobře, pojďme se podívat, co bude na hudebním víkendu aspoň, jo, to nám zlepší náladu.
4: Ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzikář.

0: to začíná být horká půda pod nohama, tyjo. Ole, slyšíš to, Toreadore?
1: No to si píš, že to slyším, ale... Jako no, já jsem počítal s tím, že to bude takový bífeček i mezi spinnerama.
0: Ty, jako celkem je, musím říct, že jste se tady celkem poprali a to je dobře, protože všichni ví, že správně je vepřo knedlo zelo, ale to jen tak mezi náma, nechci nikoho ovlivňovat.
1: Počkej, když se tady podívám do svý statistiky, tak zatím vede knedlo vepřo zelo,
0: jako lidi jsou různí, no co ti na to povím. Pojďme se podívat, co přišlo do apky do mail, schválně, tak třeba, tady je Boban.
2: Ale prosím tě, je to samozřejmě knedlo, snědlo, zelo.
1: No tak počkej, tohle, tak, tady jsme úplně mimo teda.
0: Tak to jako. Počkej, jako komu, tak to bych dal bod mě, tak jako prosím,
1: ne? Ne. Tohle to, to bych, to je úplně mimo.
0: Dobře, jako. Tak to necháme být, jo.
1: To je úplně zatím. Jiný název, to tady
0: okay, ne. Dobře, dobře, co takový Karel?
3: Krásu, tak to je snad jasný, jako ten, kdo říká knedlo, zelo, vepřo, nebo jak, tak je polobotomy.
0: Jo! Takže správně, vepřo, knedlo, zelo, kamaráde. No, Karel to má nejvíc správně to má. Správně. Tak dobře, ještě si dáme posledního, co takový Roman tady.
4: Krásné ráno, doma je Krištofe Spinner, tedy Roman. Tak. Hele, tak za mě prosím vás čárku vepřo, knedlo, zelo. Protože doma z logiky věci nejdřív se dává v tom jídle to hlavní, co tam dáváš, a pak příloha. Protože nedáváš si přece knedlík s kachnou.
0: Ano.
4: Nebo bramborový salát s řízky.
0: Ano.
4: Dáváš si řízek s bramborovým salátem, ne? Tak krásný den.
0: Romane, přesně tohleto je ten selský rozum. Přesně to je ono, takhle to má být.
1: Ale počkej, tady to takhle nefunguje. Tady to funguje tak, že jako první sežereš ten knedlík a proto je to knedlo vepřo zelo. Ale počkej, my se jdeme podívat ještě do mobilní apky Rádia Spin za Hugem.
5: Tak jo. Hugaři, to je jasné, že knedlo vepřo zelo.
0: Je. Tak jakože teďka to je 2-2, jo? Chápu
1: Ne. Kolik to? Dámy a pánové, kluci, holky, spineři, spinerky,
0: no?
1: Právě máme vyrovnáno.
0: Ne, fakt?
1: Máme vyrovnáno,
0: ty
1: teďka
0: kráso.
1: Je to 3-3, takže posílejte další hlasy.
0: Pojďte, jakože nechci ovlivňovat, jo, ale vepřo, knedlo, zelo se říká.
1: Knedlo, vepřo, zelo,
0: kamaráde. Ne, a víš, co se taky říká? Rychlá doprava na Rádio Spin.
1: A opatky se nepečou. Každopádně, my se jdeme spolu teďka podívat taky na to, jak to vypadá v regionech v tuhletu chvíli, takže určitě si dávejte pozor v Liberci na rychlostce a to u Globusu, protože tam se bouráte, že tam určitě jezdíte opatrně. No a opatrně jezdíte samozřejmě taky po dálnicích, protože tady se poskakuje na D1 před Brnem a to zhruba tak už někde od Popůvek, takže tam počítejte s lehkým zdržením. No a s lehkým zdržením počítejte taky na D6 a na D7 na příjezdu do Prahy. Mimochodem, na D6 se bouná na příjezdu do Prahy, takže tam určitě pozor.
0: OK, co se Prahy týče, taková klasika, stojí hlavně Štěrboholská spojka, tam si počkáš 10 minut. Zároveň stojí i Pražský okruh dole u Velkých Chuchle, tam se sekneš na 10 minut. Na sjezdu na Berounce taky sekneš 10 minut. No a stojí taky Nuselák na 10 minut. Všechno krásně zrovnaný na 10 minut. Jediný crash mi tady momentálně hlásí Novopatská na Kbelech. Každopádně, kdyby jsi měl nějaký jiný info, tak nám to třeba můžeš poslat do naší mobilní apky Rádia Spin.
6: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
7: Spin Radio.
8: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Sanocaves.cz.
6: Rádio Spin vítá všechny spinery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je

0: Pa, Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 30. července, svátek má Bořivoj. No a Bořivojové, i vy byste se mohli ozvat na naši, řekl bych takovou...
1: Anketku?
0: Střet názor, no ne, to není anketka, to je střet názorů, kámo. Tady se to jako ta debata hodně přiostřuje, víš?
1: No to je pravda.
0: Tak řešíme to... tady, abych to shrnul, jestli se říká správně vepřo knedlozelo, což je správně, anebo...
1: Knedlozelo vepřo je správně, bráško.
0: No já nevím, já ti vůbec nevím. Hele, můžeme se podívat, co na to říkáte vy, jo? Tak třeba takový...
2: No, takhle, vy jste mě skoro úplně zmáčili, že jsem zapomněl, jak se to správně říká, ale já... Až jo, ale knedlo lepšo, ale jenom tak dodatek, dneska bych si dal radši špenát.
0: Chápu, rozumím. Dobře, Dominiku, OK, dobře, tady ti uznávám, že máš ten bod, no, jakože Michal říká knedlo, vepřo, zelo. Jo, podíváme se ještě za Pajkým.
3: Ahoj, tady ten, co neumí mluvit. Ale je mi to hrozně líto, jo. Ale je to knedlo, vepřo, zelo.
0: Fakt jo.
1: Samoplacák.
0: Fakt jo, no vůbec
1: díky,
0: ne.
1: Pajky,
0: jo, plásni si sám se sebou.
1: Pajky virtuálně přes Ether ťukám pestičkou.
0: Pohodě, normálně si plásni sám se sebou. Jdeme se podívat, co přišlo do apky, co?
1: No tak jo.
0: Tak dobře, skončili jsme u Huga, to znamená, jdeme se podívat za Davidem.
4: Ahoj, tady David, tak za mě jedině vepřo, knedlo, zelo.
0: Jo, jo. Je to vepřo, knedlo, zelo. Dobře, ne, Davide, jsi na správné straně síly, mladý padavane.
1: Cítím se trošičku zklamaně teda, ale uvidíme, co na to Bořek.
5: Nazdar, zdravím Radio Spin a všechny, co poslouchaj. No, podle mě knedlo zelo vepřo, 100%, odjak živa.
0: Pozor, teď to má ještě naopak, ne? Knedlo zelo vepřo.
1: Dobře, ale knedlíček na prvním místě.
0: No, je to, je to
1: jo,
0: na prvním
1: takže
0: místě.
1: Takže bereme knedlíček
0: ne,
1: na prvním
0: vůbec,
1: místě.
0: Ne, vůbec, vůbec, ano, tak poslední, ano, poslední vojstovku si dáme z apky aspoň, ne? Tak co třeba Milhouse?
6: Hoši, hoši, odjak živa i za mojí babičky, vepřo, knedlo zelo.
0: Díky pro mě.
1: No bráško, počkej, ještě se neroduj, my jsme pořád ve vedení s knedlo zelo vepřo. No, nebo knedlo vepřo zelo.
0: No okej, v tom případě dávejte vědět, jestli se říká vepřo knedlo zelo, což je správně, opakuju správně. Na čísle 210 32 30 30 a nebo do naší jabky, jo? Nic jiného nikoho nezajímá. Dominiko, jak jsi říkal, že se to říká, co?
1: Knedlo vepřo zelo. Knedlo vepřo zelo.
0: Bla, bla. No pojď, řekni si to ještě. To je co? To je co? Když ti nejde mikrofon. To je co? Takhle to funguje. Užij si PTK, ho.

0: 7:40, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof.
1: Čau, čau.
0: Dneska máme 30. červenec, čtvrtek, malý pátek, svátek slaví Boři Vojtek, přejeme ještě jednou všechno nejlepší všem Bořivojům a Božkům. No a my pokračujeme v našem dnešním beefu, protože my jsme se tady spolu tak jako trošičku rozdělili na dva týmy, protože zkoumáme, jestli se říká vepřo knedlo zelo, což je špatně, anebo knedlo vepřo zelo, což
1: ne,
0: je správně.
1: Já ti tam jak zrovna normálně, ne, fakt se říká vepřo knedlo zelo a musí se s tím smířit, kámo. Skláně, jo, pojď se podívat, co si o tom myslí Jirka tady.
2: Tak ty leže, jasně, že nejdřív masovala, pak kýlo hned.
1: Jo, podprav.

0: Ne, lepšo knedlo zelo, sorry.
1: Ha!
2: No, ale počkej, hele, takovej Michal.
1: Co?
2: Takovej
3: Ahoj
2: Michal.
3: Kluci, tady Michal z Karlových Varů. Tak já vás asi moc nepotěším, protože u nás se říká knedlo zelo vepřo.
1: Je, tak se, ahoj. Ty Vary, jako koho zajímají nějaký Vary tam nahoře u německých hranic. Jako,
2: říct,
1: dobře, filmový festival, dobře, chápu, co tam máte, no, pěknou kolonádu, ok, no.
2: Ne, ale taky mají knedlek na prvním místě, ze mě v pořádku.
1: No, tak se podívej na Matěj, jo?
0: Tady Matěj, vzhledem tomu, že jsem kuchař, tak se musím připojit k variantě vepřo knedlo zelo.
1: Ano, ano.
0: Je mi to líto, ale je to tak.
2: Nechápu.
1: Je to za dva body, kámo. To je za dva body, protože
2: no,
1: on je kuchař.
2: Není,
1: ne, počkej. Matěj je kuchař, takže je to za dva body.
2: No a Petr taky dobře vaří, takže by byl taky za dva body.
1: Dobře vaří nemusí znamenat, že je kuchař.
2: No to nevíš, ale čím se Petr vyučil. Každopádně my pokračujeme dál.
1: Jo?
2: Hmm.
1: Tak koho mám pustit teď?
2: Tak dej Andreu.
4: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
1: Jo, já jsem rád, že všechny dámy jsou rozumné. Tady vidíš prostě, že dámy jsou rozumnější než chlapi, že jo, takže se mnou tady souhlasí.
2: No ok, tak jdeme ještě na jednu voiceovku, uvidíme, jak to dopadne.
1: Tak jo.
5: Čau Karel, hele, přece je jenom jedna jediná správná odpověď je vepřo knedlo zelo.
1: Yes.
5: No, to je jasný, jo, nedáš si tatarku, hranulky a k tomu asi kuřecí špíc.
1: Ano.
5: To je nelogický.
1: To je přesně ta logika, kámo. Davide, tohle to je přesně ono, vepřo knedlo zelo.
2: Počkej, kámo, ale víš, co to způsobilo?
1: Ne.
2: Že my jsme teďka opět vyrovnaný.
1: Máme zase remízu?
2: Je to furt pade
1: kámo,
2: na pade.
1: Kámo, to není možný! To není možný, že fakt by půlka národa říkala knedlo velo, jak to, ne velo, počkej, to ne, velo je trošku něco jiného. Tyho, to
2: knedlo, vepřo, zelo.
1: To bych si asi nedal, kámo, knedlo, vepřo, velo, ale...
2: No to asi nikdo, protože to je samozřejmě špatná záležitost, že jo. Každopádně pokračujeme dál, takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Dávej vědět, jo, vepřo, knedlo, zelo.
2: Knedlo, vepřo, zelo.

0: Pada. Pa, pa, parada, ta. A víš, proč mám takovou svěhavou náladu?
1: Nevím.
0: No, protože jsem tady vzal pár telefonů, jo, třeba Matyho, a podívej, poslechni si to.
2: Myslím, že jeden z nejstarších posluchačů Spinu, nejenom věkem, ale jak dlouho poslouchám, vždycky vody jak těží vepřo, knedlo, zelo.
0: Jo! Vody jak těží vepřo, knedlo, zelo, jako co ti na to povím, prostě, je to naprosto možný, já vůbec nevím, jako fakt je to špatně. Dívej, pojďme se podívat za Radkem. Jo, by the way, Spineři, kdybyste nepochopili, tak tady řešíme odvěký býv mezi mnou a Dominikem, který vzniknul asi 10 minut zpátky a řešíme, jestli se říká vepřo, knedlo, zelo a nebo, jak jsi to říkal?
1: Knedlo, vepřo, zelo, samozřejmě.
0: Tyjo, ještě mi někdo mohl říkat zelo, vepřo, knedlo.
1: Tyva, to už by bylo v tom ale úplně
0: to by byl extrémní myšmaš.
1: Jako, ale víš, co je kouzelný, tyva, že sice tady máme býv v tom, jak se to jmenuje, ale stejně na talíři to než úplně jedno a to samý, ty vole.
0: To je pravda, ale musíš to správně pojmenovat. Třeba jako to správně pojmenoval i Radek.
3: Takže budík připisu vepřo, knedlo, zelo.
0: Jo!
1: Prsti si,
3: ale
1: no, prsti
3: bych dodal,
1: si.
3: Je úplně jedno, co si myslej ostatní, nebo co říkají babičky. Ale snad máme nějaký učebnice gastronomie.
0: No, poslouchej.
3: A tam se samozřejmě nepoužívá vepřo, knedlo, zelo, ale vepřová pečeně s houskovým vidlíkem a dušením bílým zelím.
0: Vidíš, i v těch
1: tam
0: učebnicích je tam první.
1: Někde jinde, kámo.
0: No to nevadí,
1: tohle to na žádném
0: ale
1: jídelním lístku nenajdeš.
0: Ne, máš to prostě jako podložený, chápeš? Pojďme ještě do apky, tam přispěl Vídek.
4: Ale pánové, je to přesně tak, že Dominik má pravdu.
0: Aha.
1: Yes.
0: Taky
1: yes,
0: takhle
1: yes,
0: Vítku,
1: yes.
0: Jo, takže knedlo. No dobře, tak si tam dopiš ten bodíček trapný jako
1: to
0: jeden.
1: Se
0: no.
1: Píš, že
0: no, dopiš, já jsem si napsal tam úplně v pohodě. No dobrá. V tom případě, co mi teda? Dome, už jsem ti chtěl říct. Jsem ti chtěl říct vepři.
1: Tak to ti teda děkuju, ty vole. Jako tyba, to, že jsem tlustý, ještě neznamená, že mi musí říkat
0: jako
1: vepři.
0: Jako fakt jsem měl prostě to vepřo, knedlo, zelo a nějak se mi to spojilo s tím Dome. Každopádně, jako máme tady ještě pár věcí v apce, mám tady ještě pár bodíků, takže my asi půjdeme spočítat, co?
1: Přesně tak, my se jdeme tady započítat, mezi tím si dáme písničku, pak si dáme mešápek.
0: Yes.
1: No a hnedka po celý vám řekneme, jak to celý dopadlo.
0: Počkejte
1: takže
0: si na
1: teďka
0: to,
1: zastavujeme hlasování.
0: Yes.
1: A jedeme dál.
0: Jedeme dál.

0: Spin ráno. Meša.
1: Krásný dopřek nedmozelo přejeme všem spinnerům, který poslouchají Radio Spin. Máme čtvrtek 30. července, 7 hodin 53 minutek. No a jdeme si dát dnešní mešápek, který jsme tady namíchali.
2: Přesně tak, dnešní kredlové přezelo, který namíchal Krištof.
1: Já jsem namíchal vepřek nedmozelo. A zní takhle.
3: Můžem si zavolat,
4: můžem tě varovat, jsem taky jenom chlap.
1: Tak tohle to, hele, vlastně celkem easy, ne?
2: Já tohle to si myslím, že bude asi jako hodně jednoduchý. Každopádně, aby se vám to jenom upřesnili, dneska v Meša pohledáte tři věci.
1: Je to tak? Pouze tři věci. Já to ani nebudu pouštět znovu, protože je to easy.
2: Ale jo, pouste ještě jedno.
1: Tak jo.
3: Můžem si zavolat, můžem tě varovat, jsem taky jenom chlap.

0: Spin ráno. Meša.
1: Prosím vás, musíme říct jednu věc. Těch voiceovek a těch telefonů přišlo opravdu jako neskutečně moc.
2: Jsou to haldy.
1: My tady počítáme, počítáme se s náskou říky. Každopádně děkujeme moc za to, že jste se do tohohle toho dneska zapojili a připomínáme, že hlasování o tom, jestli Knedlo vepřozelo nebo vepřok Knedlozelo už je ukončený, takže hnedka po celý.
2: Já jsem si právě otevřel apku a tady, kámo, každou minutu přišlo třeba 5 těch voiceovek.
1: Kámo, je to neskutečný. Jakože dneska to
2: ještě,
1: je
2: že nesedím na té druhé straně a neprobírám se
1: to
2: tím.
1: To by si měl co dělat. Každopádně jenom připomínáme, že hnedka po celý se rozlouskneme, co se vlastně dostalo na první místo.
3: Je to tak.
1: Knedlo vepřozelo nebo
3: vepřok
1: Knedlozelo.
3: Je to tak.
2: Ukončujeme téma vepřů, knedlů a zelů.
1: A my pokračujeme v dnešním mashupu, který vám pro jistotu ještě připomeneme, protože věříme tomu, že se to mezi všema těma knedlíkama a vepřovýma a zelíčkem ztratilo.
0: Můžem si zavolat, můžu tě varovat, jsem taky jenom chlap.
4: To je tu syndrom, alergie na peří.
1: A pro jistotu bych to dal ještě jednou. Ať to tak
0: jako... Můžem si zavolat, můžu tě varovat, jsem taky jenom chlap.
4: To je tu syndrom, alergie na peří.
1: Takže, co slyšíte v dnešním mashupu, dávajte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Napíšete, že tam slyšíte vepřok Knedlozelo, tak to neberem, ale jo.
0: Poznal si trojici tracků?
5: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30 právě teď.
1: No ve stručnosti už si řekneme v rychlosti jenom počasí. Dneska počítejte s tím, že fakt jako hitnou opět 35, 37, takže rozhodně dbejte na pitný režim, dbejte na nějaký chladnější místa, stín, ať nemáte úpal nebo úžih, protože samozřejmě je důležitý se přes léto udržet v pořádku a nekazit si prázdniny.
2: To byl Rosnička Dominik Musil, já k tomu nemám co
1: dneska
2: říct.
1: Dneska by byl hodně na vodě.

0: Poslouchám. Tady se přivostřuje.
1: Hodil jsem na tebe tady ten vražedný pohled, protože znamená to jenom jedinou věc, Dominiku.
0: Že náš bífeček pokračuje.
1: No ne, že náš bífeček právě tímhletím okamžikem končí. A jdeme si, lomeno takhle, my už jsme spočítali ty hlasy, Dominik je spočítal, já jsem tady se flákal samozřejmě.
0: Ale pozor, Krištof ještě pořád neví, jak to dopadlo.
1: Já jsem tady nevím, jak to dopadlo.
0: Každopádně jdeme jenom připomenout pro vás, kdo jste třeba zapli Rádio Spin až teďka, o co tady dneska ráno šlo. Dneska jsme tady totiž řešili, jestli se říká vepřo knedlo zelo.
1: Správně.
0: Nebo
1: knedlo zelo vepřo. Ne.
0: Knedlíček bude na prvním místě 100%.
1: Tak uvidíme, jo, schválně. Jdeme se podívat v rychlosti za váma, uděláme se takovej průlet, jak to zhruba bylo.
2: Ale kluci, 100% za mě vepřo knedlo zelo, sorry.
1: Čenda je na správné straně síly.
3: Nazdar, zdravím Radio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo, 100%, odjak živa.
0: Knedlíček musí být na prvním místě, to je jistota, ne?
1: Božku, takový zklamání.
4: Ahoj, tady Aja a souhlasím, odjak živa je to vepřo knedlo zelo.
1: Správně.
0: No já tě nevím, nejdřív se žereš ten knedlík, proto je to knedlo vepřo zelo.
1: Ale já jsem vždycky říkal, že ženy jsou inteligentnější než muži, jo?
5: Ahoj kluci, tady Michal z Karlových Varů, tak já vás asi moc nepotěším, protože u nás se říká knedlo zelo vepřo. Mějte se, ahoj.
1: To jsi mě nepotěšil, no.
0: Ale mě docela jo.
6: Tady Matěj, vzhledem tomu, že jsem kuchař, tak se musím připojit k variantě vepřo knedlo zelo. Je mi to líto, ale je to tak.
1: To ti nemusí být líto, Matěj, to je úplně v pohodě.
0: A mě to trošku líto je teda.
1: Nemusí.
7: Ahoj, tady ten, co neumí mluvit. Ale je mi to hrozně líto, jo. Ale je to knedlo vepřo zelo.
1: Tyjo, tak vypadá to zatím jako celkem vyrovnaně, ale já musím říct, že jsem si všiml, že do apky přišlo fakt jako milion zpráv a všiml jsem si, že tam trošičku víc, když si to ukládal, možná převládalo, co?
0: No, třeba tam převládalo knedlo vepřo zelo.
1: Jo, no otázka. Tak Dome,
0: tak počkej, hele.
1: Pouštím ti bubny.
0: S rozdílem 10 hlasů.
1: Okej. Okay.
0: Se po Spinovsku oficiálně tohleto jídlo výborný
1: dělej
0: pojmenovává vepřo knedlo zelo.
1: Jo! To si píš, Spineři, já jsem věděl, že máte rozum, vepřo knedlo zelo. Kdokoliv ode dneška říká cokoliv jinýho, tak je prostě na špatný straně síly, no a nedá se nic dělat.
0: No, ale víš, co si dám dneska k obědu?
1: Co si dáš k obědu?
0: Knedlo vepřo zelo.
1: Hele, to skvělý je, že já si dám vepřo knedlo zelo a vlastně budeme mít to samý, že jo?
0: To je pravda.
8: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Kámo, tak ten týpek za tím okýnkem tady si momentálně vykračoval jak největší primadona, viděl jsi to?
2: Jakože doslova primadona.
1: Normálně si fakt jako nesl to kafíčko tady úplně na frajera. Každopádně, my tady jdeme řešit pravdu nebo lež. To je takový pravidelný segment, kde já si připravím spoustu všetečných otázek. No a Dominik potřebuje potom jednoho z vás, který mu pomůže rozřešit, jestli to je pravda, anebo jestli to je lež. No a dnešní téma, vzhledem tomu, že včera jsme se s Domem bavili, že to může být úplně cokoliv. A já jsem říkal, OK, třeba Pardubice. A Dom říká, no jasně, třeba Pardubice. Tak proto je dnešní téma mikrokosmos.
3: Proč ne? Každopádně, hele, já mám vlastně jako docela radost z pravdy nebo lži tenhle ten týden, protože hele, dnešní bífeček jsem sice prohrál, ale na druhou stranu už mám teďka jistotku, že pravdu nebo lži tenhle ten týden jsem úplně
1: na jistotu vyhrál. Mě nenaštveš, já jsem dneska vyhrál, vepřek nedlozilo, je to správně. Každopádně, jestli chceš tomu domovi pomoct, potřebujeme jednoho z vás na čísle 210 32 30 30. Startujeme za necelý 3 minutky.
3: Ale potřebuji...
1: Co?
3: No potřebuji někoho, kdo mi fakt pomůže, ale bysme dali dobrý týden.
1: Ne, to nemusíš

0: pravda nebo lež.
1: Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 30. července a jdeme si dořešit poslední restíky, jak říká Dominik. Já to strašně rád používám, protože restík to zní skoro jako restovat. A já mám jako, zase hlatinu.
2: Nebo jako malý rest.
1: A nebo takový malý, ano, ano, to je krása. Každopádně teď už na drátě máme Batyho. Čus, pane.
3: Já tě zdravím, Krištofe a Dominiku.
2: Zdravaťásku, tak jak se máme dneska?
4: Hele, docela v pohodě.
2: Tak to je v pohodě, tak doufám, že v pohodě bude i naše hra v pravdě nebo lži?
1: Je to tak, protože tématem bude mega v pohodě téma mikrokosmos.
4: Výborně, na to jsem velice velký odborník. To jsou moje hlavní záliby.
1: Večerní já si myslím.
4: Aktivity, přesně jako mikrokosmos.
1: Chápu. Moje ex-přítelkyně by taky možná řekla, že moje záliby jsou mikrokosmos, ale každopádně pojďme si dát první statement, pánové. Nasražte uši, protože ten zní. Existují mikroskopičtí živočichové, kteří dokážou přežít extrémní sucho, extrémní chlad i pobyt ve vesmíru. Jmenují se roztomile háděnky.
4: Já bych tomu věřil, jo.
2: Jako nevím, jestli se to jmenuje háděnky, ale vím, že něco takového je. Dokonce vím, že to dokáže přežít i radiaci.
1: Jo, je to pravda.
2: A vypadá to jako takový malinký prasátko.
1: Ano, ano.
4: Jo, to je ono.
2: Ale nejsem si jistý s těma háděnkama. Hele, já možná bych mu to nechal, co myslíš, Baty? Jakože dáme pravdičku.
4: Ale tak mu to necháme.
2: Jo, tady dáme pravdu, ale dneska nemáme úplně co ztratit, ale stejně jsme vyhráli.
4: Tak si s tím pohrajem.
1: Tak já označuju, že to je pravda. Až teda se mi, počkej, takhle výborně a je to, pozor. Špatně, je to lež, nejsou to hádinky, jsou to želvušky, chlapi.
2: Želvušky, proto to vypadá jako prase, no já.
1: Fakt jako nejodolnější organismus na zemi, jeden z nejodolnějších. Jdeme dál.
2: Takovýhle slovíčkaření tady na nás.
1: To víš, schválně. Baty říkal, že mě ještě pořádně nezná, teď mě poznal. Druhý statement. Jako lidé máme blíž ke hranici pozorovatelného vesmíru, než k těm nejmenším známým částicím ve vesmíru.
2: No, to je dobrá otázka.
1: Já vím, já jsem ji tvořil. Lukáš,
4: ta otázka byla velice dobře položená, to se musí říct, že...
2: To je pravda. Děkuji. Chvilku jsem dokonce i přemýšlel nad tím, ty vole, jak to jako myslíš.
1: No úplně jednoduše, prostě když si představíš člověka jako nějaký měřítko, no, tak jestli máme blížký hranici pozorovatelného vesmíru, no tak nenápadně, anebo k tomu úplně nejmenšímu, na co se ani nesáhneme reálně.
2: Ale já bych řekl, že to může být real.
4: Já bych tomu taky věřil.
2: Veď, Baty, tak ale tak jako vzhledem tomu, že se shodneme.
4: Ale dneska budeme yes-meni.
2: No tak jo, ale jo, tak my ti to odkejvem.
1: Fakt jo?
4: Jo.
1: Dobrá, v tom případě označujeme, že to je pravda, jo?
2: Tak jo, dáme pravdu.
1: Dobře. Co myslíš?
2: Já si myslím, že to je pravda, kámo. Ne.
1: Jakoby... Počkej,
2: on se splet.
1: Já jsem se spletl. Ne, já to asi beru zpátky. Říkal jsem ke hranici pozorovatelného vesmíru, že máme blíž.
2: Ano.
1: Promiňte. Úplně jsem se tady spletl, ale dobře, nechtěl jsem vám to uznat asi někde povědomně. Je to pravda, no, k těm nejmenším prostě máme fakt jako se taká daleko. Každopádně jdeme dál. Poslední statement je. Existuje parazitický živočich Mimbulus mimbletonia, který žije v očích některých ryb a živí se jejich slzami.
4: Už jenom proto, jak ta otázka je bizarní, jak to musí je pravda.
1: Ne.
2: Jako asi se může živit jako rybýma slzama, jestli ryby brečej. A jestli ještě jsem neviděl smutnýho kapra teda, ale jakoby... ale jako můžou mít slzy asi, no.
1: Takže označujeme pravdu?
2: Jo,
1: kluci, no tak. Samozřejmě, že je to lež, to je celý úplně vymyšlený, tady tohleto, viděli se někdy rybu brečet pod vodou?
4: No tak to je jasný.
2: Jako ty, vzhledem k tomu, že mořský koník může zakopnout pod vodou, tak ryba může brečet pod vodou. Jako.
1: To je, kdybych se zeptal, jestli se ryba potí, kámo, what the fuck, jak to zjistíš?
2: Ale jak můžeš vědět, že ne, ty vole?
1: To je pravda, to nemůžeš.
4: Jak víš, že není horko třeba?
2: Přesně, no. Jak víš, že když má ta voda 30 stupňů, že se ten kapr prostě nevorosí.
1: No dobře, kluci, vidím, že jste odborníci a to jenom kvůli tomu, že jste prohráli. Každopádně, Baty, děkujeme ti moc za hru.
2: Ale Baty, díky moc.
4: Sorry, Dome.
2: Ne, v pohodě, jako zahráli jsme se, ne, jsme, mě to bavilo. Měj se, Baty, čus.
4: Mějte se, čau.

0: Krásný dobrý ráno, ještě jednou máme 8 hodin a 27 minut k tomu. No a...
1: To už je dopoledne.
0: No to už je skoro dopoledne, no.
1: To bychom měli vždycky v půlce přejmenovat ze spin rána na spin dopoledne.
0: No ale dopoledne si bere věky potom tedy.
1: A jo,
0: necháme jí ho, ať něco má tady. Každopádně, já jsem tady dneska ráno sliboval, že se spolu podíváme na jeden takový drb, co nemusí být úplně drb, protože
1: ano.
0: V Hollywoodu se stala jedna taková věc, že, nebo takhle, já začnu úplně jinak. Venku je 35 stupňů, ale my teďka spolu zapomínáme na jeden náš oblíbený vánoční film. Ten vánoční film máme rádi úplně všichni pravděpodobně, protože je o klukovi, který zůstal sám doma.
1: No jo.
0: Toho kluka se zahrál Macaulay Culkin, jestli to čtu dobře,
1: správně.
0: Jsi mi to říkal, že to je takhle asi pravděpodobně dobře, který se teďka sešel z Disney a údajně probírali na návrat týhletý legendy. Jakože žádný pokračování s jinýma hercema už nebude, to by nebylo ono, nebo ono to nebylo
1: no,
0: ono.
1: No by to taky nebylo být úplně možný, no, protože třeba Catherine O'Hara umřela teďka asi půl roku zpátky, ta co hrála mámu. Takže to jako úplně vlastně nedáš, no, už dohromady.
0: Jako vlastně to dohromady nedáš, takže se naskytuje jiná možnost, a sice to, že Macaulay Culkin si tentokrát zahraje tátu od rodiny.
1: Ne, ne.
0: A nechá svýho tátu samotného doma.
1: Jo.
0: Nebo svýho syna.
1: Jo, už jsem se lekl.
0: No, ale tátu může možná taky.
1: Sám doma důchodňák, kámo. Sám doma a v důchodu. Takže, kámo, to je geniální název, ale.
0: Hele, čistě teoreticky můžeme třeba za rok, za dva, pokud se teda jako domluvili, protože Macaulay Culkin měl nějaký nápad, ale nikdo neprozradil jaký, tak může být třeba Sám doma junior.
1: Ty jo, tak doufám. Budu se na to těšit. Každopádně, pokud vím, tak je to běh na dlouhou trať, je to zatím fakt jenom jako úplně v nejvíc raný fázi řešení a není ani žádná preprodukce nic, takže pokud se toho dočkáme, tak v horizontu 5 až 8 let.
0: To je hodně daleko.
1: To je dost, no. Co se dá dělat?
0: Se mi nechce čekat.
1: No, tak si

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme v regionech, který pro vás má připísaný noviny. Co je? No, to nějak vzalo ten vtip.
1: Takový chyták je tady, prostě ráno, to je hrozný. Tak co se týče regionu, my se zastavíme v Plzni, protože tam se bourá, a to konkrétně v ulici Regenborská, takže tam pozor. No a pozor si dávej taky v Ostravě, a to na křižovatce ulicí Lipenská a Pavelkova, takže tam určitě taky jezdí opatrně, protože i tam se bourá. No a co se dálnic týče, tak kreslásí D2 na příjezdu do Brna, no a zdržení tak to tě čeká určitě na D1 na příjezdu do Brna a potom taky na D6 a na D7 na příjezdu do Prahy.
0: OK, na Prahu se mrknu já. Tady poskakuje teda hlavně Štěrboholská spojka, 10 minut si počkáš tam. Potom poskakuje dokonce i Pražský okruh, 10 minut na sjezdu do Berouna, 10 minut u Velký Chuchle, 10 minut i na Radotinském mostě. No a jediný crash, který je momentálně hlášený, tak je na ulici Brněnská, což by mělo být cca Chodov. Já se vždycky nevyznám v tom, kde končí Chodov a začínají rozstyly, takže dejme tomu, že to je pořád ještě Chodov. Každopádně, kdyby si měl nějaký jiný info, 210 32 30 30 anebo naše apka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Je to tak, posloucháš Radio Spin čtvrtek 30. července, no a vzhledem k tomu, že se blížíme do poslední společný půlhodinky, tak si musíme dát ještě hru jeden na jednoho, ve který samozřejmě hrajeme o něco, co byste nečekali.
2: Na něco, co byste ale rozhodně chtěli na druhou stranu. Jsou to totiž trička Radia Spin.
1: Přesně tak. Úžasná černá trika, prostě zastavte úplně všechno, dávejte pozor, díky revoluční technologii 100% bavlna vás nejenom oblíkne, ale zároveň ostatním kolem vás sdělí informaci, jo, tenhle ten člověk, ten má prostě hudební vkus, no a vedlejší účinky, ptáte se, tak lidi se vás třeba můžou ptát, kde jste to tričko sehnali, že jo, a kamarádi si ho budou chtít půjčit a vaše holka vám ho bude závidět, je to prostě hezký tričko.
2: Přesně tak, no a co na to řeknete? Řeknete, vyhráli jsme ho na rádiu. Veře jeden na jedno.
1: Přesně.
2: To je ale otázka následujících minut. Takže my si teďka dáme písničku a pak uvidíme, jestli ho tu někdo vyhraje, nebo ho tu nikdo nevyhraje a případně kdo to vyhraje a kdo to nevyhraje.
1: Je to tak? Volejte na číslo 210 32.

0: mě telesem, co na ní vidím. A já už ani nevím.
1: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
2: Co ale rozhodně víme, my i Viktor Kal, i Lifer, i Mar 213 je, že se tady dneska bude hrát o tričko, protože na lince číslo, ano, Dome, co je?
3: Já jsem chtěl ještě říct, že co my ale rozhodně víme, tak je to, kdo ho dneska vyhraje.
2: Ano, a taky víme, že se říká vepřok nedlo zelo. Každopádně, na lince číslo jedna, Michal, pokud se nepletu. Michale, čau.
4: Je to tak, čau.
2: Ahoj, Michale. Doufám, že jsi pořádně

0: hlavnou Eiffelovu věž?
1: Martin.
2: Martin byl první.
0: Martin, hezky pěkně, Martine.
1: Je to Francie, Paříž.
2: Je to Francie, správně. Jeden bod ti připisujeme. Super, jdeme na další otázku. Za druhé. Která země je považována za domovinu pici a špaget?
1: Martin, Michal.
2: Tak to byl taky Martin.
0: Martine, ty jsi teda ale
1: Michal, Michal měl nějaké zpoždění, kurde, co to je?
2: Špatná latence, špatný signál. Martine?
1: Itálie, samozřejmě.
2: No jo, je to správně, je to správně. Michale, pojď, prosichr. Prosichr, ještě jeden bod aspoň.
0: Takže, jakou barvu má javorový list na vlajce Kanady?
1: Martin.
0: Martine.
2: No.
1: Červenou.
2: Jsi si naprosto jistý?
1: Váha mezi bílou, ale myslím, že červenou. Červená mi napadla jako první, tak říkám
0: červenou. A není zelený, je to list přece jenom.
1: Ne. Zelený, ne, to máme mít lípu tady.
2: No jo, my to prozradíme, kámo. Máš to správně, tohle to je extra win. 3 body. Michale, bohužel, ale snad to vyjde někdy jindy. Zavolat samozřejmě můžeš každý den, že každý.
0: Třeba hnedka zítra, Michale.
1: Dobrý, tak jo.
0: Tak jo, Michale, děkujeme za hru.
1: Máš krásné jméno.
2: Super. Děkujeme. A Martine, ty mi prosím tě jenom vydrž na drátě, já si o tebe opíšu nějaký informace, třeba kreditku a PIN a takový různý věci, jo?
0: Přesně to, co potřebujeme.
2: Přesně. Díky moc, chlapi, zatím.

0: Spin ráno. Meša.
1: Jak jste pochopili, posloucháte rádio Spin a s tebou je Dom, Krištof a zároveň taky Vicky. Čau.
2: Čau.
1: Nazdar.
2: Krásný dobrý.
3: Čau, čau.
2: Nazdar.
1: Co je? Vicky, já tady mám pro tebe Meša.
2: Nada.
1: Poslouchej.
4: Syndrom alergie na peří.
2: Je.
1: Tak pojď.
2: Michael Jackson.
1: OK, a písnička?
2: Black or White.
1: No jasně.
2: Yes. A pak byl Kato.
1: No.
2: To je to. No, o té lásce, já to mám ráda.
1: Je to lásce, no, ano. Co se říct ještě? Dušan si tak hraje v klipu, Prago tam dělá barmana, teda Kato.
2: Vím.
1: No, no.
2: Ordinace. Možná jsem moc, ale ty jsi
1: nejvíc.
2: Ano,
1: správně, no. A jak se to jmenuje, ale Vicky?
2: Varování.
1: Wow. Varování.
5: Můžem si zavolat, ale musím tě varovat. Jsem taky jenom chlap a nedám

0: se moc skvarovat.
1: Možná jsem moc,
2: no a teď mi řekni, co to poslední.
1: To jsem neslyšela, už jsem byla šťastná.
2: Tak to tam mám jako hodit ještě jednou, nebo
1: no,
2: jako
1: pojď,
2: co?
1: No tak ještě, pojď to zkusit.
2: Tak to zkusíme. No.
0: Můžem si zavolat, ale musím tě varovat. Jsem taky jenom chlap.
3: Tourettův syndrom, alergie na peří.
1: Alergie na peří a Tourettův syndrom? To je někdo, kdo má všechno, hele, ale...
4: A ještě měl permanentní něco, ale to nemůžeme říct do éteru.
1: Je, počkej!
2: Rýmuje se to se slovem lekci?
1: Jo. Není to Stanley? Není?
2: Stanley?
1: No, Stanley byl takovej kartář, který byl vždycky to... Možná, že teď vás svědí zadek a
2: jo,
1: za chvilku už vás budou svědět.
2: Jo, vím, co myslíš, ten to není, ten to není.
1: Bowlingové koule.
2: Vicky, jediný člověk, který měl Tourettův syndrom, permanentní lekci. A...
4: Tak počkej, tak to necháme ještě na spinnerech.
2: Tak jo, tak já vám to pustím ještě jednou, naposledy a schválně to zkuste odhalit. Máme tady Praga varování, máme tady Michaela Jacksona, že jo, a potřebujeme najít tady tu poslední věcičku.
0: Můžem si zavolat, ale musím tě varovat, jsem taky jenom chlap.
3: Tourettův syndrom, alergie na peří.
2: Dávej vědět, 210, 32, 30, 30. Po jednom Pragoholikovi si to rozřešíme.

0: fakt tohle to, tenhle ten banger, kámo, mě tady vždycky dostane to, v hlavě mám, jako kdybych volal, ano, to je, kámo, to je fakt rým, který tě jako napadne, odkud? S kama jsem chtěl říct, skoro.
1: S kama, normálně, skoro jsi se probudil prostě zpátky na Moravě.
0: Je to tak, no. Tak ale, my jsme tady chvilku zpátky na Radio Spin řešili náš mashup. Vicky to uhádla skoro až na jednu věc. Já jsem se ještě tady rychle podíval, kdo nám tady třeba zavolal nebo napsal, a myslím, že to byl Lukáš.
2: Ale já bych řekl, že tam slyším Michael Jackson na Black or White a Prague Union varování.
0: Přesně tak, jak Vicky vlastně řekla, přesně tohle to bylo.
3: Ale počkej,
0: ale co to poslední?
3: V mobilní aplikaci Rádia Spin, Kristofe,
0: ne.
3: Se objevil prostě spasitel pro Vicky dneska. Spasitelem je Canfous. Tak Canfousi, pojď sem.
1: Canfousi, pojď.
4: No tak ahoj, tady Canfous, no tak to je 100% legendární Kája z Prostřena. Se zavíral do rakve na noc.
0: No jasně, Canfous, skvěle, dobře ty.
5: Mám 13 dioptrií, těžkou lupenku, Tourettův syndrom, alergii na peří.
1: Jo, no ta jasně. Lupenka, ano. No tak to už by mě hitlo, no dobře, Canfousi.
0: Tak to ti nemůžeme říct, jo.
1: Tak tady je někdo evidentně expert, tady někdo rád vaří.
0: A nebo expert na lupenku, tak to žádnou.
3: Ne, to Ježiši Kriste.
0: Co, tak stát se to může, že jo? Já, to já nikoho nehaním, ani se mu nevysmívám, to jsou věci, já mám taky exémy.
1: No.
0: Tak? Jako ne, já chtěl jsem to
1: tak já to zachráním, já někdy jo, když jako s ním citron, pomeranč, jakýkoliv tyhle věci, tak já se osypu.
0: Já mám
3: ježiš, ty vole, se teďka ty vole stala předevčírem, jako hustá věc, ne. Já jsem si šel jako lehnout odpoledne na hodinku, ne.
1: No.
3: A prostě probudilo mě, jak Božka prostě přilítla do ložnice a začala hledat něco v prášcích. Aha. A říkám, co je, a ona se mě otočila s napouklou pusou. Říká, já jsem si dal obrovská fani, mě začal prostě to napuchnout jazyk a pochovat prostě red.
1: Počkej, cože jsi dala? Já normálně neslyšela, co si Božka dala. Ty jsi to taky nevěděl, víš?
3: Já jsem to taky nevěděl. Každopádně si pak vylezla, že si dala broskefa. Měla alergickou reakci, že jí napuchly rty.
1: Ty byla, no, a už nemusela jít prostě nikam na estetiku.
0: Teď jsem to chtěl říct, je to dobrý. Myšlenky, kámo, žádný botox, dejte si broskev.
1: Přesně.
0: Začíná to nabrat, dělá to samý. No dobrá, Viktorko, když je tu máme, ještě jedna taková poslední otázka. My jsme tady dneska s Domem řešili takovou velmi, velmi důležitou věc. A sice...
3: A bylo to nepříjemný.
0: Ne, bylo to naprosto příjemný, že jsem to vyhrál. Každopádně, řešili jsme, jestli se říká, Dome...
3: Jestli se říká knedlo vepřozelo.
1: No.
0: A nebo vepřo knedlo zelo.
1: Tyjo, vepřo knedlo zelo říkám.
0: Vidíš to? Já ti říkám, že fakt inteligentní
1: počkej,
0: lidé.
1: Počkej, ty to máš nějaký pomíchaný doma.
3: Já jsem ti prostě jako včera přinesl sem prostě hrošíka.
1: A je to pravda, to přines.
3: A ty mě takhle potom.
1: Počkej, Dome, ale já jsem nevěděla, co z toho jako si vymyslel
3: no,
1: ty.
3: No, proto když jsem říkal knedlo vepřo. No,
0: počkej, to je dobře, jakože kdybys to viděla tak když na domovou stranu nebo co?
3: No samozřejmě,
0: jak si to že mám
3: ano.
0: Teďka,
1: no já víš co, jakoby až mi začneš nosit hrošíky sem do studia, Kristofe, budeme si povídat jinak ještě.
0: Já jsem ti donesl broskev dneska.
1: No, děkuju, právě, to bude výborný.
0: No hele, ale Vicky, vyhrál jsem to já, no, takže i ty, no, vepřo knedlo zelo, no. Tady bylo třeba jako 58 tisíckrát.
1: To je za mě klasika, no.
0: Normálně, takhle to má být.
3: Jo, a mimochodem, vyhrál to jenom o 10 hlasů, jo.
1: Jenom o 10, tak
0: no,
1: to je málo.
0: No ale vyhrál jsem, ne, to není málo, to je dost. 10 lidí, víš, co to je? To je taková jedna malá demonstrace na Staromáku. Jdeme se ještě v rychlosti podívat na počasí.
3: Na tom Staromáku to je, když plivneš prostě, jako.
0: No dobře, tak kdyby to bylo u nás v Uherském Brodě na náměstí, kámo,
3: tam
0: tak
3: asi
0: to
3: jo, tam věřím, že by bylo přeplněný.
0: Jak svaté
3: jako.
0: Procesí, kámo. Dobrá, co se počasí týče, momentálně je venku průměrná teplota 25 stupňů Celsia, už nám to leze trošičku nahoru po celém území České republiky, jasno nebo skoro jasno, no a co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají až někam na 8.30. Hnusáckých, ošklivácích.
1: Já se jdu dneska koupat, já se přiznám, já se těším.
0: Já se půjdu klouzat asi.
3: A já se zapnu klimatizaci.
0: Jo, super, tak mě všichni naštvěte, tyjo, geniální. Každopádně, spíneři, užijte si zbytek čtvrtka, užijte si Vicky a její komunikátor, můžete si zavolat na přání. A když jí dáte 5 korun, on vám něco pěkného zahraje přednostně.
1: No jasně, ne, tak jako vybírám.
3: Počkej, tak mě by měli posílat korunu a Vicky 5, tak jako to není fair prostě.
0: Co vůbec nevím, o čem to mluvíš.
3: Jsme tady dneska řešili.
0: Ne, to není pravda, to není pravda.
1: No tak pánové.
0: Tady
1: jsou nějaký
0: Viktor,
1: díly,
0: říct,
1: jakoby beze mě, o mě.
0: Ne, dom,
1: říkám,
3: já jsem vystavil zvukový QR kód.
1: Aha, dobře, zajímavý.
0: Je to naprosto jednoduchý, každopádně užijte si zbytek dne, užijte si Vicky, my se s váma loučíme, Dom se s váma slyší zase zítra a já v sobotu.
3: Yes,
0: čus.
6: Spin Radio.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. K klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Vicky, máme už teďkon čtvrtek 30. července, no a svátek má dneska Bořivoj. Ty bláho, tak to jsme se úplně vrátili do starých pověstí českých, tak Bořivoj, všechno nejkrásnější k svátku a doufám, že dneska ulovíš nějakého pořádného kance. No a teď už se samozřejmě vrháme na Bonžurku s Vicky. Hele, já tady mám jednu takovou skvělou zprávu, takovou jakože, takhle, dobrou a špatnou zprávu, jo. Ta špatná je, že jsem se moc nevyspala, protože včera ve 4 odpoledne jsem si řekla, tak jo, prostě Vicky, to pohecuješ, tu svoji práci závěrečnou, teď to doděláš, ať už to můžeš nechat zkontrolovat svým vedoucím a pak už hurá, odevzdávka a neřešit. To je, jakoby ta špatná zpráva je, že to bylo od 4 odpoledne do 4 do rána, takže jsem spala na dnešek 3 hoďky, ale dobrá zpráva je, že jsem totálně fresh, takže mám odevzdáno a cítím se teda jako největší výherce. Yes, this is win-win-win! Tak prosím tě, drž mi palce, protože teď teda ještě půjde o to, jestli i vedoucí si bude myslet, že ta moje práce je nějaký win a ne totální flop. No a teď už se samozřejmě vrhneme na to, co s tebou tady dneska proberu, jo. Prosím tě, rozhodně se podíváme do Pardubic, protože pardon, ale co se to tam děje? Tam se ztrácí děti a vždycky tatínkům a tak je to tam nějaký takový zamotaný. Vypadá to, že opravdu vlaky žerou děti. Nevím, Pardubice jsou rozhodně sas. No a potom dáme samozřejmě další téma a to je studie, která sledovala 8 různých sportů, takže jsem schválně zvědavá, jestli poznáš, který z nich nejvíc prodlužuje život. Takže bude sportovní okénko a potom samozřejmě si dáme takové astrologické okénko, protože lví sezóna je tady. Rar! Tak nějak ti řeknu, proč se teď dějou věci, no a na co se soustředit. Takže myslím si, že se máš rozhodně na co těšit. Samozřejmě taky máš tady svůj oblíbený komunikátor, to je tady můj pořad, to znamená, že hraju podle tebe. Máme čtvrtek, což je malý pátek, tak já těším se na to, co mi tady zahraješ, nějakou totální pecku. Jako čekám samý vypalovačky dneska, takže 210, 32, 30, 30 a nebo posílej hlasovku. Big Těšink, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky tvoje tracky. No první, kdo se mi dovolal, byl Ondra, který tady zanechal vzkaz.
2: Čau spinňáci, čau spinnerky, čau spinneři, všichni vás zdravím. Mějte krásný čtvrtek, už se nám to kráčí, za chvilku je víkend. A Vicky, prosím tě, zahrajme Memphis od Marpa. A mějte se hezky, posílám to všem. Čau.
1: Čau, čau, díky za vzkaz, Ondro. Takže ty už jsi teďko nenaladil takové country albíčko, samozřejmě rap country albíčko. Já mám takový tušení, Ondro, že ty už se vidíš teďko u toho ohníčku, jak se chystáš na ten tábor. No tak si to tam užij a třeba nás tam naladíš i u toho, co budeš péct ty špekáčky. Tak užívej, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Plzni, v ulici Regensburská. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 208. kilometru ve směru na Ostravu a je tady nehoda náklaďáků v okolí Tvarožný. Pozor, crash je taky na D8 a to na 71. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tady průjezd se zvýšenou opatrností, takže pár minutek navíc tady taky schytáš. Je to v okolí Chlumce. No a Praha, tak ta nám hlásí crash na pražském městském okruhu a to na 22. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. Bavíme se tady o Jinočanech. No a pozor, poskakuje nám Novopatská směrem na Kbely. Já vím, není to novinka, ale počkáš si tady až 10 minut navíc a to kvůli uzavírce. Jo a pozor, šťouchačka je taky na Wilsonově a to v obou dvou směrech. Tady si počkáš nějakých 10 minutek. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Jedeme dál, komunikátor Sviky, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Matese.
1: Ahoj, dobrý ráno, tak já tě poprosím o B.I.G.O. Juicy, jestli mě tam hrajem prostě pro spinnery, a aby si užili ten pátek, za chvíli je pondělí, tak se všichni těšíme, že jo? A malej pátek je dneska. No, tak ať to užijou.
0: Matesi, ty jsi výborný, já si to představuju tak, že prostě Mateš má čtvrtek, pátek, pak dlouze mrkne a probudí se zase až v pondělí. Ty jsi to úplně skipnul ten víkend, ale... Hele, proti vkusu. Každopádně cením, díky, že jsi se ozval. Měj krásný den a doufám, že prostě necháš ty oči přes ten víkend otevřený, ať si taky užiješ ten víkend za chviličku, že ho tady všichni máme. No a teď si pojďme užít samozřejmě, že co jinýho než Juicy. Až na to, že teda teďkon koukám, že jsem to tady trošičku popletla, že jako Juicy dobrý, ale mělo by to být, že jo, Juicy od B.I.G. a já jsem dala úplně jinýho, takže teď, když mi tady pár vteřinek prostě počkáš, tak dobrý, hele, já už jsem našla správně, já jsem dala Doja Cat Juicy, prostě je to zrádný, když dva tracky se jmenují stejně, ale prostě není to stejné, je to jako hodinky a holinky, obojí se natahuje, ale Radio Spin.
2: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: pozici.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor, kde samozřejmě hrajou tracky podle tebe, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a teď už, co budeme řešit v příští hoďce? Tak schválně, jo? Věříš, že planety mají vliv na tvůj život? Já jo, já jsem o tom 100% přesvědčená. Hele, například nade mnou vidí velký učitel Saturn, který mi dává velké životní výzvy a rozhodně mě nešetří. Teda aspoň takhle si vysvětluju tu situaci, když ráno přijdu do rádia, chci si udělat dobrý kafíčko a zjistím, že mi někdo čajznul mlíko z ledničky. Hele, tomu říkám lekce trpělivosti, odolnosti a vytrvalosti. Proč vytrvalosti? No protože furt dokupuju do té přihrádky nový a nový mlíko a ono furt mizí. Jako jo, tohle je prostě to úskalí sdílený lednice na pracovišti. Kdo ví, tak ví. Každopádně nám začíná lví sezóna, to se týká tady nás všech lidí na planetě, tak mě rozhodně následuj do džungle a já ti povím, co ti čeká a nemine. Teď už počasí. Tak stejně tak, jako ti můžu vyvěštit, jaký bude zbytek léta, jako potkáš a nepočkáš, tak ti teďkon řeknu, a tak trochu ti vyvěštím, jak bude venku. Momentálně máme na kejch, ty bláho, už 26 stupňů Celsia, tak to je crazy. A svítí sluníčko. V Praze i ve zbytku republiky dnešní maxima až 38 stupňů ve stínu. Takže prosím tě, teď hned si vyndej tu petku, napij se tý vody a dodržuj pitnej režim. A hlavně čepit si na hlavu, jo? Radio Spin.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat

0: Captain Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to tak jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, které tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval ze 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor. No a mám tady pro tebe teď astrologický okýnko. Takže pohodlně se usaď, řeknu ti, co tě teď čeká a nemine. Jsem poslem dobrých zpráv. Je tady totiž lví sezóna. Hele, cítil jsi v posledních týdnech takový ty jako zmatky, chaos. Já totiž jo. Prostě psaní té mojí školní práce, to byl fakt obrovský stres a nevěděla jsem, kam jsem dala hlavu. Tak teď už teda vím, že to byl retrográdní Merkur a nebyla jsem to já, takže v pohodě. No a ten už je teď naštěstí pryč, takže máváme, loučíme se s negativní energií. Všichni jsme ji teď pustili prostě. Tak, to znamená, že ta nejlepší část léta je teď před námi a právě do ní vstupujeme. Takže co se týče lásky, tak čekej flirt, víc sebevědomí, no a pocítíš odvahu udělat ten první krok, takzvaně probuď v sobě svýho vnitřního lva. Arr. My vždycky říkáme s kamarádkama vnitřního tygra, ale sezóna tygrů tady není, tak pojďme se vrátit k tomu lvovi. No a víš co, toho svýho vnitřního lva, tak ho vypusť z té manéže rovnou do divoké džungle lásky, hele. Zavolej svojí vyvolený, co ještě neví, že v tvý hlavě už máte dvě děti, barák a psa. Prostě řekni, co cítíš a vesmír je ti nakloněn. No ale pozor, ve vztazích, v těch dlouhodobých, by mělo dojít na jakousi upřímnost. Takže bacha na to, čekej, že prostě žena se ozve a řekne, že opravdu tu myčku máš nandat a i vyndat, že tady není od toho, aby to dělala za tebe. Takže i takovýhle pravdy možná zazní právě v téhle části léta. Každopádně prostě Leo season je o randění, je o přátelství, to znamená, že je taky čas, aby si se spojil se svými přáteli, abyste vyšli někam na výlet, abyste si užívali svoji přítomnosti, takže rozhodně se ozvi taky někomu, třeba na koho si teďko na delší dobu nevzpomněl, mrkni se do kontaktu, já tam mám pár zpráv, který jsem si ještě neotevřela, tak teď je asi na čase se k ním vrátit a ozvat se. No a na co si dá v tomhle období pozor? Tak pozor, pozor, přehnaný ego, to by tě mohlo trošičku přizabít, jasně, lev je jako král zvířat, ale jako bacha, jo, furt jsme lidi prostě, zas to nepřehnat. Bacha taky na zbytečný drama, jo, já mám třeba ráda divadlo, ale zase jako drama, že bych ty dramatické situace vyhledávala, takhle to není, ty dramatické situace vyhledávají mě, jo. No a pozor taky na takovýto soutěžení o to, kdo má pravdu, jo, pravdu má vesmír. Prostě pravda je ve vesmíru, tak pojďme se nehádat o přízemních věcech, pojďme si užívat vzájemně naší přítomnosti, no a užívejme tady tu lví sezónu. Arr, Radio Spin.

0: Spin.
1: Jedeme dál, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teď vzkaz od baru.
2: Takže Vikinko, poprosila bych tě, abys mi zahrála Shaila Lai. Bude to pro tebe do rádia, pro všechny spinnery a pro všechny levouny.
1: Rar! Teď by řekla, jestli levouny jako lvouny, jako ty lvy, když je talví sezóna, anebo jestli to pro všechny leváky, protože možná je tady i nějaká skupina, která se protíná. Zdravím tímhle všechny levé lvy. Tak jo, díky moc baru, že jsi se ozvala, přeju ti krásný den, no a pouštíme Shy Lai Lai. Jdeme na to, Radio Spin. Tohle písničku jsem pouštěl.

0: Má mě telesem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
3: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo... Jak to bylo? Já to ani nevyslovím, kámo.
2: Nebo knedlo vepřozelo.
3: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
2: než ta nejrelevantnější porota. Vy, spineři.
4: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
3: Správně, Dome.
5: Nazdar, zdravím Radio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo. 100%, odjakživa. Díky moc.
2: Lásku.
6: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
3: Správně, správně, Ajo.
7: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
3: No a my už víme, jak to dopadlo.
2: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
3: Že?
2: S rozdílem 10 hlasů.
3: Je to...
2: Vepřo knedlo zelo, no.
3: Jo, takhle je to správně.
2: No tak gratuluju, no.
3: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
2: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
3: Od 6 do 9. Tak čus.
2: Čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, teď co se týče regionů, tak nehoda je v Ostravě, no a to v ulici Bohumínská, dál mířím na dálnice, nehoda je na D4, a to ve směru na Prahu, na 80. kilometru, a to v okolí Předotic. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na Strakonický, a to u Velké Chuchle, tak bacha na to, tady je taky rozhodně zdržení. Každopádně já tady mám ještě zprávy od spinnerů, no a mám tady zprávu od Lubana. Lubane, co se děje?
1: Ahoj spineři, já bych chtěl upřesnit jednu dopravní informaci. Ty dva knedlozelové přáci říkali, že D1 je zacpaná na příjezdu u Brna, tak neřekli, že je to ze směru od Prahy, protože ten druhý směr je úplně v pohodě a stojí tam hlavně kamiony, osobáky pomalu, ale jedou. Tak se tam na moc dlouho nezasekněte. Mějte se, čau.
0: Díky moc, Lubane, za zprávu. Teď tady na to koukám a vypadá to stále, že nějakých 10 minut navíc tady rozhodně chytneš, možná i o něco trošku víc, tak pevné nervy, a to teda hlavně teď všem kamionákům, který tam teď dost možná někde poskakujou v zácpě. Tak mám tady ještě jednu zprávu dopravní, a to od Ondřeje. Co se děje?
2: Dobré ráno, Viki, dobré ráno, spineři. Jenom taková informace, jestli někdo pojedete přes ještě z Liberce směrem na Stráž pod Ralskem, tak bacha, první novej radar v Hořeních pasekách, druhý novej radar v Brništi za Osečnou a v Hořeních pasekách za tou dlouhou rovinkou na odstavném místě stojí dva policajti na motorce a budou asi měřit. Tak hezký den a bacha na rychlost.
0: Díky moc, Ondřej, takže hlavně bezpečně a jedeme dál. Pokud máš taky nějaký info, tak se prosím tě ozvi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
4: OK. Zdravím posluchače Rádia Spin. Moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Huh.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další trik na přání, tentokrát z naší apky. Mám tady vzkaz od Zachyho.
2: Ahoj Vikinko, tak prosím tě, pokud můžeš, zahraj nám Ohan B a Buka písničku Kdo, tady na chodov do servisu s tou trojcípou hvězdou, ať mají všichni krásný den a rychle to uteče, je strašný vedro. Díky Zachy, čau.
1: Jasně Zachy, hele, a zdravím do servisu. Hele, vůbec se nežinýruji, řekni to tady prostě na plný plyn, bych tak řekla. Vy prostě tam máte meďoury, normálně Mercedesy, a to teda říkám fakt klobouk dolů. Frajeři, já musím říct, že jako o Mercedesech něco vím, protože já jsem byla v tom muzeu ve Stuttgartu, takže mimochodem, kdo by nevěděl, kam třeba vyrazit takhle na víkend, tak řekla bych, že pokud seš milovníkem aut, tak jako do tohohle muzea musíš. Byla to fakt pecka, byla jsem tam minulý rok, vím, že jsem tady o tom už jednou mluvila, jako za mě fakt zážitek na to, že nejsem jako zas tak velký znalec aut.

0: out, tak jako ty modely byly fakt dobrý. No tak ty jo, doufám, že příště Zachy řekneš víc třeba, jaký tam máte modely a tak, a jestli mají střechu a ne, ale spíš jakou mají barvu. Já se moc nevyznám v těch jednotlivých modelech, tak pojďme na ty barvy příště. Díky, užívejte, ať vám to utíká a jdeme oblíbený track. Kdo? Radio Spin?
1: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Kdo? Swag. Radio Spin, ty jsi kdo, Swag? Právě nám zahrál totální banger, ještě jednou díky za Chymu, že si o tenhle ten track řekl. No a samozřejmě i v příští hoďce hraju podle tebe, takže neváhej, zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku Big Těšink, co mi tady přistane. No a teď se přesuneme tady od lví sezóny ke sportům, protože tady je nová studie, která řešila, jaký sport ti nejvíc prodlouží život. No tak já ti to budu prozrazovat až v příští hoďce, ale zatím by si mohl trošku hádat, co ty na to. Jsem zvědavá, jaký sport by si tipnul, že prostě nejvíc prodlouží tady tvoji životnost. Tak, hele, můžu ti to trošičku jako... Ne, zatím ti to vůbec nebudu nějak omezovat, zatím házej cokoliv a v příští hoďce už ti to trošičku jako... se sumíruju. Tak prosím tě, volej, SMSkuj a tak a prosím tě, hlavně posílej hlasovky. Dáme počasí. Jsem se do toho zamotala, prostě řekne se sport a prostě můj jazyk se opět zamotá. Hele, máme 29 stupňů Celsia v Praze, svítí slunce a to je teda hustý, že pardon, ale ještě nemáme ani poledne, je teprve před 11. a už takovýhle vedro. Dneska až 38, fakt to nepodceň a vem si něco pořádného na hlavu, 50, tak touto nikdy neskazíš prostě a hlavně ten pitný režim. Voda nad zlato dneska, fakt že jo? Spin Radio.
1: Hudební betly, hudební betly.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petly na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Spin. Tvoje Rádio Spin. Rádio Spin vítá v

0: Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky, no a já se tě, spinere, ptám, jaký sport podle tebe nejvíc prodlužuje život? Já se tě ptám, vyšla na to totiž studie, tak schválně, jestli na to, spinere, přijdeš i pomocí dedukce a vlastních zkušeností. No tak, jako říká se, že šťastný člověk se dožije vlastně víc, takže jsem to vzala takhle přes sebe, že jako já jsem happy, když jezdím na koni. Takže tím pádem si troufám říct, že koně jsou sport, který nejvíc prodlužuje život. Ne, není to tak. A když se teda takhle nad tím zamyslím, tak to vlastně jakoby docela chápu, protože koni jsou někdy docela rodeo a je pravda, že jeden kůň mě málem dostal na invalidní vozík, takže tímhle zdravím Baroka a asi tohle neklapne. Dobře, ale mám tady Pepína. Pepíno, tak co prosím tě typuješ tady ty?
1: Ahoj, tady Pepíno, já jsem myslím, že to je golf. Bylo to první, co mě napadlo, protože se tam moc nesportuje, moc se tam nenaběhá. Řekl bych, že se tam moc neunaví, je to takový slaný nemastný.
0: Slaný nemastný, díky, Pepíno. No jak jsem říkala, hele, určitě to není ten sport, který nejvíc prodlouží život. Člověk se tam sice moc neopotřebuje, jako celkově, ale na druhou stranu taková skolióza, ta tě může postihnout a jak si potom vtipně dodal, tak teď už i ten úpal. Takže taky nic moc. Každopádně máme tady ještě jednoho spinera, Skaf21 mi napsal, Vicky, tak to je jasný, je to plavání. Takže tady máme jednoho prostě plavčíka asi a ne, bohužel není to plavání. Ale pokud plaveš, a teď nemyslím jako na styl nepotopitelného potapěče na koupáku, jo, ale takový to jako, že pořádně, že tu hlavu si namočíš, no tak to jsou 3,5 roku života navíc pro tebe, Skaf21. Takže pecka, hele, zatím hádáme dál. Ptám se tě ještě jednou na to, jaký sport podle tebe nejvíc prodlužuje život. No ale pozor, je na to studie, tak... Jsem zvědavá, jak se budeš činit, spinere, Radio Spin.

0: Je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, triky na přání samozřejmě. No a já už mám tady teďkon na drátě Rendu a Páju. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny spíňáky.
0: Čau, čau, čau, pánové. Tak musíme vyřešit hned od začátku jednu důležitou věc, jeden důležitý event. Dneska se totiž narodil jeden spinner a je to tady Pája. Takže Pájo, hodně štěstí, milý Pájo. Hodně štěstí, zdraví. Užij si svůj dnešní den. Já doufám, že prostě máš v plánu. Co budeš dělat dneska, hele? Jak to oslavíš?
1: Jsem spad asi, ale možná děkujem.
0: Jo, takže ještě budeš teprve slavit. Hele, víkend je před tebou,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, budem slavit. Víkend jo. Je před náma, už se to blíží, zítra je pátek.
0: Jo, jo, jo. A máš rád sladký? Máš rád dorty?
1: Má rád dorty.
0: Jo? Jo, jo, takhle já teďkon mluvím jako s Rendou, že tlumočíš
1: Páj.
0: To si děláš srandu, vždyť Páje je
1: oslavenec. Ne, nedělám, bude vedle mě, ale...
0: To je dobré. Jo, takhle. Dobře, tak jsem ráda, že Pája nás slyší prostě tady i přes zástěnu. Hele, já
1: děkuji.
0: Jsem taky hrozně ráda, že jste zavolali. A teda, když už jsme u toho tady, tak teďkon tady mám jednu takovou otázku na vás. Pánové, když se řekne sport, který nejvíc prodlužuje život, co to je za sport podle vás? Typněte si.
1: Už jsem to slyšel a já bych řekl, že fotbal, protože jsme oba dva fotbalisti.
0: Oh, hustý. Hele, cením, že jste fotbalisti. Kde hrajete?
1: Já hraju v obraně a on hraje v útoku.
0: No hele, já
1: bych řekla... Já hrajem tady na vesnický fotbal, jo?
0: No jasně, ale jakože, ano, já jsem se ptala jako na jaký pozici, jako jaký hráči jste, hráči roku. Takže prosím vás, pánové, já vám řeknu, že fotbal
1: jo,
0: opravdu prodlužuje.
1: Roku,
0: yes, opravdu hráči prodlužuje. O pět let, v podstatě skoro o pět let budete se dožívat déle díky tomu, že hrajete fotbal. To je paráda, ne? To jde?
1: To je super. A díky tomu, že jsme se dovolili do rádia Spin, tak se dožijeme ještě o dva roky díl trej.
0: No tak to je, hele, je to pravda. To je nejlepší sport prostě. A potom taky nejlepší sport je kafe a dort, jak říká Halina.
1: A moc ti děkuji za to popřání, opravdu ho to potěšilo.
0: To mám velkou radost. Tak užívejte dnešního dne, mějte se krásně a já už pouštíme Minima. Tak fotbal to není, ale nevadí, je to krásný sport. Čau, rádio Spin.
1: Ahoj, ahoj. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v téhle hoďce se tady spolu bavíme o sportu, který nejvíc prodlužuje život. Tak už nám tady padl golf, golf to teda není. Padlo nám tady taky například plavání. A plavání je rozhodně jedním z těch sportů, který prodlužují věk, a to až o 3,5 roku, což je podle mě krásné číslo. Každopádně taky to ještě není ta úplná topka, takže já se tě, spinnere, ještě jednou ptám, co si myslíš, že je teda ten sport, který opravdu nejvíc prodlužuje. No a já už tady mám Milhouse, který má svůj tip, tak prosím tě, Milhouse, co to podle tebe tady je?
1: Čau, ahoj, tak vzhledem k tomu, že k tomu je studie a ve studiích většinou jsou prostě věci, co by člověk nečekal, tak nevím, jak u ženských, a u chlapů to může být třeba kulečník nebo bowling, tam člověk pořád musí leštit koule.
0: Hele, Milhouse, možná, že Petr myslel taky kulečník.
2: Jo, Vicky, tady Petr, hele, já si myslím, že sport, který nejvíc prodlouží život, tak to bude asi milování.
0: Musím říct, že jsou to skvělé typy, každopádně, jak si říkal, Milhouse, opravdu probíhal podrobný průzkum a představa toho, že vám u toho někdo svítí 25 let a svítí u 8577 lidí tam někde prostě pod peřinou, to prostě jako nechceš. Takže bohužel tenhle ten sport tam není, ale věřím, že určitě život prodlužuje a rozhodně i hodně zkvalitňuje. Teď si zatím dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Tak se na to jdeme podívat. Co se týče regionu, nehoda je ve Františkových Lázních, a to v ulici Československé armády. Pozor, je tady nehoda se zraněním, takže dost možná pojede taky záchranka. Teď už se přesouvám na dálnice, tady stále čekají zdržení na D4, protože je tady nehoda ve směru na Prahu, a to v okolí Předotic na 80. kilometru. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v Bubenečském tunelu, potom taky v ulici Poděbradská a taky na jižní spojce. Tady všude si počkáš, takže pevný nervy. No a jedeme dál, Radio Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Spin. Vicky tady s tebou, jedeme si dál, samozřejmě treky na přání a taky téma hodiny, kde se tě ptám, jaký sport nejvíc prodlužuje život. Mám tady teďkon Fikyho. Fiky, tak prosím tě, co je podle tebe ten best sport ever?
1: Myslím si, že to je box nebo atletika. Tam totiž nejvíc trénuje srdce.
0: To je pravda, tam se určitě srdce pořádně napumpuje. Díky moc, Fiky, za tip. Musím říct, že bohužel není to úplně ten nejvíc top sport, který prodlužuje život. Každopádně, když se tady podívám, tak takové posilování, který rozhodně potřebuješ, když jdeš někam do ringu a boxovat, třeba MMA, třeba na štvanici, třeba teďka v sobotu v rámci oktagonu, tak posilování ti přidává 1,5 roku navíc do tvýho životního balíčku. Běh, který rozhodně upotřebíš na atletice, tak ten ti prý přidá něco kolem 3 let. 3 a něco, což je teda taky podle mě dost slušný. Já bych ještě ráda řekla, že třeba moje kámoška, která ráda prostě jezdí na kole, tak pro všechny zapálené cyklisty je to v pohodě, taky děláš něco pro svoje zdraví a prodlužuješ si svůj život skoro o 4 roky. 3,7 roku. Normálně, takhle přesně to tady mají vypočítaný. Jinak koukám, že abych tak nějak řekla, tak badminton, který mě fakt překvapil, prodlouží tvůj věk až o 6,2 roku, chápeš to? Jako, to abych se teda začala hodně rychle učit, protože badminton mi teda nikdy nešel, vždycky jsme ho měli v kufru auta a nikdy jsme ho prostě na těch piknicích nevytáhli, prostě mě to nešlo. Vždycky prostě kam tam to lítá, kam vítr, tam míček, šílenost. Každopádně badminton není ještě ten sport, tak jsem na tebe zvědavá, snad už to v příští hoďce nějak doodhalíme. Každopádně, teď se tady s tebou podívám, mám tady track na přání, co to bude, Jerry?
2: Ahoj Vicky, prosím tě, můžeš mi tam zahrát refriu a bude to kriminál a bude to pro tebe do studia. Ode mě po dlouhý době, že jsem v éteru a pro všechny spinňáky a spinérky, co posloucháš.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený, vítej zpátky mezi náma a dáme si refiu a Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď samozřejmě, že řešíme tady společně tu nejdůležitější věc, co nás čeká, a to je odhalení teda toho receptu na dlouhověkost. A to znamená, že se člověk trošku hejbne, ne z kafe, Skaf to vzdal, napsal jenom, aha, tak když to není plavání, ten recept na dlouhověkost, tak je to gaučink. Tak hele, jako takhle, dobrý nepíček, jako po obídku, si myslím, že člověku třeba může trošku vyhladit i vrásky, jo, prostě, to mě vždycky osvěží. Ale není to úplně ten největší recept na dlouhověkost. No tak už se jdeme tady podívat za Bartym. Barty, co si myslíš, že to je za sport?
1: Čaves, tak ta strašně chytrá umělá inteligence mi poradila, že by to měl být tenis. Tak nevím, jestli to jejich tak strašně pomáhá, tak jdu do toho. Čágos.
0: Ale když miluješ, není co řešit, takže ano. Je to tenis, je to parádní. Já musím říct, že teda tenis neprovozuji, ale mám tady samozřejmě i další spinnery, kteří věděli a dokonce někteří i dedukovali. Michale!
2: Já si myslím, že to bude tenis.
0: Jsi fakt dobrý, já bych na to nepřišla tou dedukcí.
2: No to mě to napadlo hned. Kon.
0: Prostě Michal věděl hned, Barty, ani nemusel vytahovat AI, dobrý. No a Jirko, prosím tě, tak nám vysvětli, jak to teda tady je s tím tenisem, jo? Proč zrovna on?
3: Tenis je dobrý sport, jako fakt jako tam jsou víc sportů dohromady, že jo? No ne, no tak jako když chceš tam mít trošku logiku, že jo, v hlavě to musíš mít prostě ránu a musíš přemýšlet nad úderama, že jo? Uh-huh. Takže jako zaměstnáváš jak hlavu, tak i tělo, že jo? Protože dobíháš míčky, že jo, sprintuješ prostě, jo, zádama vlastně se hýbeš taky docela hodně. Podle mě je to jako hodně všestranný sport, jakoby, že to tělo prostě jako dostává kompletně celý zabrat.
0: A ty hraješ tenis?
3: Jako jen tak jako rekreačně, asi bych si to pinknul, ale nemám sparring partnera na to, nebo partnerku.
0: No tak počkej, Jirko, ty nemáš sparring partnera. Ondro, co ty na to?
4: Na 100% je tenis.
0: A ty hraješ tenis?
4: Nehraju, ale jako...
0: Ale jako, myslím si, že by si rád zahrál, takže Jirko, Ondro, já vás propojím. Bude to prostě takzvaně tenis pro všechny věkové kategorie, protože ať už seš junior nebo senior, anebo mezior, to je úplně jedno. Každopádně je super, že tenhle ten sport si můžeš zahrát prostě v každém věku a vždycky ti to prostě pomůže ku zdraví, což je paráda. Jinak mimochodem, bavíme se tady o skoro 10 letech navíc. A počkej, to už se jako počítá. To je teda dost, tak počkat, jako, hej, brácha, jako brácha totiž odmala hrál ten tenis, jo, tak jako pardon, že mě na tu antuku nikdy nevzal, to jako mu nezáleží na mém zdraví, nebo co, asi mu budu muset zavolat, že si budeme muset dát taky nějaké meče, tak můžeme dát 4 hru, pánové, protože jako já asi s těma koňma prostě to té dlouhověkosti zas tak nedojdu prostě. Tak jedeme dál, tenis, let's go, všichni se potkáme na antuce, anebo teď v sobotu na té štvanici, to tady, Radio Spin a počasí. Mám takovou radost, že jste to odhalili. Ale i všechny ty ostatní typy byly úplně skvělý. Jako fakt pecka. Jako musím říct, že bych na to nepřišla. Já bych na to fakt nepřišla. Jinak koukám, že 31 stupňů Celsia, takže to jsme si zavařili hlavy a teda doufám, že seš někde v klimošce, protože jestli seš venku, tak to by ti moc nepomohlo. Šílený dneska maximálky 38 stupňů Celsia. Fakt bacha na to. Buď někde ve stínu, rozhodně se nepař nikde na sluníčku. Dneska to za to nestojí. Pokud můžeš, jdi k vodě a schovej se pod stromy. Jinak zítra zase 38 stupňů Celsia. Nemění se nic, hele, to už začíná být hits i na mě.
5: Spin Radio.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v tabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Brna. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. Máme před sebou ještě poslední dva v téhletý hoďce v rámci komunikátoru, takže neváhej a vytáčí číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Koukám, že se nám tady totiž trošičku zase rozjel takový nešvárek a to, že dostávám textovky. Já děkuju, já si je všechny poctivě čtu, ne vždycky stíhám na všechny odpovídat, ale bohužel, co je prostě textem dáno, nemůže být v rozhlasovém éteru vysíláno. Takže bohužel prostě potom dostanou přednost všechny hlasovky. Tak prosím tě, pojď, spinere, pojď nám to tady říct, takzvaně vyloženě říct, ne napsat, ale říct, co si necháš zahrát, já se na to budu těšit. No a já už tady mám teďkon takhle při tom obědním čase, tady máme Petra.
2: Čauvici, tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal jednoho Milana, takhle dopoledne, díky, měj se, čus.
1: Jasně, jasně, už máme teda přímo to poledne, takže myslím si, že úplná ideálka. Díky a dobrou chuť všem, kdo teďkon zrovna svačí, obědvají. Já už si taky za chviličku půjdu asi dát nějaký dobrý chálec. No prostě je úplně jasný, že po tom velkém náročném tréninku, co jsme tady absolvovali, po tom tenisovém velkém utkání, který jsme nakonec vyhráli, tak si potřebujeme dát přesně ten gaučink na chvilku. Díky moc, Radio Spin.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to ne.
2: Kurva, kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako draže, nebo co? Dražba lunapa.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky samozřejmě na přání, no a já už tady mám teďka na drátě Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky, krásné poledne.
1: Ahoj, hele, ty jsi jeden z těch, kdo uhádl, že to je tenis, kdo tady pomohl odhalit v éteru tady ten sport dlouhověkosti, tak ještě jednou gratuluju.
2: Děkuji,
1: že jsi
2: děkuji.
1: To jako takhle úplně vydedukoval, úplně ty jsi byl Sherlock Holmes, bych řekla.
2: No, tak šel jsem na to logicky, samozřejmě, že jo.
1: Šel jsem na to logicky, jo, to už jsme si tady vysvětlili, vlastně oni jsou věci. A ze zkušeností, jakože teda hraješ taky tenis, nebo jak?
2: Hrál jsem, když jsem hrál závodně fotbal, tak jsme měli povinně dvakrát týdně 2 hodiny tenisu vždycky.
1: Hustý, jako na mrštnost asi, ne? Jakože,
2: asi, nebo... asi, jako na postřehy, na mrštnost a že zapoješ jako jiný proporce těla než při tom fotbalu, že jo?
1: Ty bláho, no a uměl jsi i s tím tenisákem jako hrát fotbal?
2: No já jsem mě strašně bavil.
1: Jo. Hele, to je dobrý, to mě vždycky bavilo, to bylo hrozně cool za mých mladých let s tím hasákem. Říkáš tomu hasák, že jo? Jako si s tím pískovým prostě míčkem si jako přehazovat. Takže to všechno ty si ovládal.
2: No jasně, jo a tady to mě všechno bavilo.
1: Cením. No tak
2: Bendington jsme si pořídili s Lounkou a to taky hrajeme. To hrajeme doma přes kuchyňský stůl.
1: Hele... Badminton je rozhodně skvělý, podle mě bezvadný rodinný sport, k tomu nepotřebuješ ani tu antuku, že jo, a taky to prodlužuje život, je to hned jakoby druhej nejlepší sport na dlouhověkost po tom tenise, takže kolem 6 let navíc, hele, jak když najdeš, ale pozor, tenis je 10 let.
2: No, vidíš tam s mýma karambolama, ty vždycky každým karambolem uberu 10 let života, tak aspoň se mi něco vrací.
1: No hele, Michale... Máme na to ještě chviličku, pojď nám říct, cože se stalo.
2: Ale jel jsem po dálnici, to je jedno, byla tam úspaná dálnice, byl volný jeden pruh, ale úplně volný. A za mnou se rozblikali policajti, tak jsem na to šlápl, jel jsem fakt pomalu 2 kila, tak pak jsem jim mohl uhnout, no ale během 2 minut mě zastavila jiná hlídka a říkala mi, že mi jdou sebrat papíry. No tak jsem jim to vysvětlil, oni to všechno dohledali a nakonec mi dal řidičák, občanko, řekl, pane řidiči, máte to v pořádku, můžete jet na stranou.
1: Ty bláho, no ale ty jsi říkal, že to jakoby za prvý teda to bych měl úplně stažený půlky teda, Michale.
2: Já jsem měl taky, prostě... já jsem se pak koukal, jestli se nemusí mít přebalit na benzín.
1: Jak to... No to je jako rozhodně, protože tohle je fakt jako velká drsárna. No a ty si teda ale opravdu musel jako poprosit ty pány policajty, aby se podívali na nějaký záznamy, aby
2: ano, aby uvěřili. To pak dohledali a zavolali si těm svým kolegům, no. Že jsem jako naschvalnil, takhle rychle nejezdím. Že já jsem přece pořádený občan a jezdím podle předpisů samozřejmě.
1: Prostě policajti tě prohnali tady k líbeznicím a pak byli jako a hráli jsme si na babu a chytili jsme tě.
2: Ano.
1: Ale až ty druzí, to je vtipný.
2: Přesně tak.
1: Tak Michale, jsem ráda, že nakonec ti všechny body zůstaly.
2: To já taky hlavně řidičák, že mi zůstal
1: řidičák. Zůstal řidičák, to bychom teda všichni koukali, že dál se můžeš živit řízením. Prosím tě, tak hlavně opatrně, už žádný takovýhle kotrmelce, ty bláho.
2: Nebojte, už jsem doma v garáži.
1: Už je to dobrý, ale seš lév, ale prostě už seš v garáži, takže Michale, jsem ráda, že seš zaparkovaný, co ti k tomu pustím tady.
2: Ale pustíme si Můj sport od Robina Zůta. Když jsme tam probírali, když tam probíral ten sport, tak ať to je tematický. A
1: díky.
2: Bude to tobě do studia a hlavně mě na klid.
1: Jasně, ale tak tobě na pevný nervy. Prostě teď to vydejchej, dej si gaučink a jedeme dál. Měj se krásně, ahoj Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, já se musím přiznat, já prostě nevím, co je toto Dunky, co má, jako, ona vždycky říká, já mám Dunky, já jsem si vždycky říkala, že to je jako určitě oslík, jako v ajně, Dunky, ale evidentně není, protože se to píše Don Kue místo Don Kay, tak teď by mě opravdu zajímalo, co to je a co jsem si to celé dětství zpívala. Nevadí, zjistím, třeba ti i poreferuju, když to bude přístupné, každopádně teď ti taky povím a pozvu tě na Afterwork Summer Affair. To znamená, že to bude další akce, kam můžeš vzít svoje kámoše, svoje kolegy a rovnou z práce se jít pořádně někam prostě vyvalit, udělat si pohodu, klídeček, parádindu. Nejbližší akce se bude konat 14. srpna, to v Mělníku na náměstí Míru. Akce bude zadarmo, bude tam dobré pitivo a jídlo a bude tam taky pop-up s Jam & Co, což je skvělá streetová značka, takže pokud chceš být v obraze a pokud chceš vypadat prostě správně, je streetově, tak tady rozhodně pokoupíš. Každopádně bude tam hlavně skvělá hudba, a to Mike Traffic, Robot a Nerz, který ti tam zahrajou úplně libový setíky, takže představ si to, západ sluníčka, je odpoledne, ty jsi tam s kámošem a bude Le Grande Grande a budou tam lidi, kteří budou takzvaně tvoje krevní skupina. Tak rozhodně čekuj tady naše Spin Radio na internetových stránkách, máš tam když tak celý plakátek a víc infa. Užívej a jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehoda je v Děčíně, a to v ulici Benešovská. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D4 ve směru na Prahu na 80. kilometru v okolí Předotic. Bohužel ještě stále by tam měla být. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici K Horkám, potom nově taky v ulici Holečkova. Pozor, stále máme crash na pražském městském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1. Je tady nehoda v okolí Jinočána a poskakuje nám to tady. No a pozor, Bubenečský tunel, tak ten nám taky poskakuje. Tady čekají taky větší zdržení. To je zatím ode mě z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, abychom se dozvěděli všechno čerstvě, a to přímo od spinnerů pro spinnery. Rádio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusť tam něco jinýho,
1: prosím, Spine. Pojď to rozpálit,
2: pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání na drátě už Lalis, čau.
2: Čau, Vicky.
1: Hele, my tady máme hned několik věcí, které prostě musíme probrat. Tak jako první, prostě já se tady musím veřejně kát. Já jsem to spletla. Není to, jak spletla. Jsem to nazvala?
2: Hasák, to je klíč, anebo hasičí přístroj.
1: Jo, že jo. Já jsem tady dostala i zprávu od jedníka, jedníku tímhle tě zdravím, kde jsem dostala hasákem se opravuje vodovod, do toho kopnout, tak je to na sádru.
2: No.
1: Takže prosím tě, řekneš to ještě jednou, Lalis, jak je to správně, ať se poučím.
2: No tak za mýho mládí to byl hakisák nebo hakis a byla to vlastně týčkovaný míček plný buď píšku nebo plastových kuliček a já jich měl asi 5 nebo 6.
1: To už bylo sběratelství, že jo, potom prostě.
2: No, hlavně to byla zábava, jako jo, takže...
1: Jasně.
2: Byl hlouček prostě dětí nebo kluků a do kolečka a prostě jsme hráli hakise, no, nechtěl to spadnout, no.
1: Hele, víš co, tak pojďme to vrátit prostě, pojďme si říct tady spineři, každý, ať to prostě svýmu dítěti nebo neteři, vnučce, vnukovi prostě pořídit, hakisák ne, hasák.
2: Hasák, jo, hasák, a tě máš po hlavě.
1: Jo, tak to by mě prostě ještě tady zavřeli prostě za navádění k takovýmhle nebezpečným aktivitám.
2: Řekni Romanovi šéfovi, až uvidí hlouče kluku s hakisákem a tím koupí bonbony prostě třeba. To ne, počkej, bonbony jsou blbý. Co dneska se může koupit dětem, aby to nebylo uchylný?
1: Pročkej, no to je... No, vykašle se na to prostě cizím dětem, stejně jako nekrmíš cizí zvířata, tak nedáváš cizím dětem věci prostě. Ale prosím tě, Lalisi, ty jsi tady ještě přišel s tím, že já nevím prostě, co ten Snoop Dogg a ten jeho Donk Song, jo? Donky, tak co je to podle tebe?
2: No tak Hector má v tracku loket z okna, podej mi ty Air Maxi a tam ty Dunky. A jsou to vlastně jako boty, já si myslím, jako jo, takže za mě, jestli teda nejsem úplně mimo, tak by to mohly být boty.
1: Hele, já musím říct, že jakoby... Nevím, ještě se mi tady ozýval před chvíličkou Michal, když tak ho zdravím, který taky říkal, že prostě

0: Co se týče tady toho donky, tak za něj to je prej jako zadek. Že to je jako, jako máš prostě dom, prostě jako zadek prostě slangově anglicky, že prej to je donky. Ale já si myslím, že to tvoje danky jsou boty, jenom se to píše jinak. Že to jsou fakt danky a to je donkue. Takže vlastně,
1: je
0: víš
1: takhle.
0: Co?
1: Aha, tak to promiň,
0: čte se to stejně.
1: Nechytil.
0: Hele, čte se to stejně a teď si to jdeme hlavně pustit a já dáme jsem správnou odpověď nenašla, takže věřím vám oběma.
1: Jasně, a dáme si ten track teda?
0: No jasně.
1: Hele, tak si dáme prostě boží track od Ektora, když už jsme ho nakousli. Každý ať vypne klimózu a vyndá si loket z okna.
0: Yes, jdeme na to, hele. Měj se krásně, Lálisi. Čau.
1: Ahoj, čau.
0: Krásný den, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no já už tady samozřejmě vítám teďka Zuzku. Čau Zuzko.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau, čau. Ty tak koukáš nervózně. Já jsem
1: Ne, já nekoukám nervózně, mně se hrozně líbí ten bet.
0: Jo?
1: Jo, mega, je to takový jakože úplně prostě mysterious suspicious bet, prostě.
0: A to mi úplně nahráváš, protože teď to bude mysterious, to je Doji Anxiety mimochodem, kdo by chtěl vědět. No tak prosím tě, určitě si to potom můžeš tam taky hodit, víš co, do bedu. Až to
1: no
0: bude
1: jasně.
0: Suspicious, až to bude tajemný. Protože my jsme tady se spinnerama, prosím tě, řešili, jaký sport je jako, ti pomůže k dlouhověkosti. Je tady jeden jediný sport,
1: plavání.
0: Který ti pomůže. Plavání.
1: Já si myslím, že plavání.
0: Tyjo, těsně vedle.
1: Ne, dum, dum. Ne, tak počkej, počkej, těsně vedle plavání, tak to bude něco s vodou.
0: Ne, tak to je úplně jinde.
1: Tak proč říkáš těsně vedle?
0: To je jako, že plavání ti taky jako prodlužuje život, no. Jo? O 3,5 roku ti to prodlouží.
1: Tak co by to mohlo být? Co by to mohlo být?
0: Je to sport, je to párový sport, je to sport, ve kterém cvičíš fyzičku a máš to je takový jako heat, prostě je to dobrý na kardio, tenhle ten sport.
1: A je to třeba na olympiádě?
0: Ty bláho, tak teď bych kecala. Nevím, ale má to svoje speciální eventy a hraje se to na různým povrchu a na štvanici si to můžeš zahrát.
1: No tak to vůbec nevím.
0: Tak já ti poradím, jo? Tady od Bartyho, hele.
2: Tak strašně pomáhá, tak jdu do toho. Čágos.
1: To znělo jako tenis.
0: Jo,
1: fakt,
0: je to
1: tenis,
0: ty jsi to jádla.
1: All I do is win, no matter what. Víš, kdo bude dlouhověký a já to teď tady prostě úplně bonznu, protože
0: řekni.
1: Mára si tady včera donesl raketu tenisovou a byl jako, já chodím hrát tenis a tak Mára tady bude nejdýl prostě.
0: Je tam to úplně jasný, prostě Mára nám tady vydrží, až všichni uschneme, tak Mára tady bude ještě stále pobíhat. Jako... On je evidentně byl napřed, on už si tu studii přečetl před náma.
1: Já se že zrovna tenis jako. Já jsem teda říkala, že mně přijde ten tenis jako hrozně elegantní, i když se teda u toho vydávají ty divný zvuky, tak když se to jako odmyslíš, tak je to strašně elegantní, hezký, estetický sport, kdy ty lidi jsou tam úplně hezcí u toho prostě.
0: Jako krása krás, ale říkám ti, u toho bych chtěla mít prostě protihlukový sluchátka, protože jako by to hekání, já nevím, teď jako teď si představíš, že tam třeba přijde jako nevědomý člověk, co z toho má. Ty nevidíš tu krásu, jenom slyšíš. Jako...
1: A tak aspoň ví, když se odpaluje ten míček, nebo jak se tomu říká.
0: Tak to má jasný. Jo. Tak jo, jako tenis proč ne, já taky nehraju, a tak třeba nás někdy Mára vezme na kurt, víš co?
1: No já nevím, já bych to neriskovala.
0: Jako, jejda, ještě tady budou prostě 10 let navíc, o 10 let, prosím tě.
1: Ne, fakt.
0: O 10 let to prodlužuje.
1: Jo,
0: no.
1: Hustý. Tak, já nevím, tak to bychom měli asi začít rád.
0: A nebo začít plavat 3x tolik, když jako plavání je prostě za 3 roky. Tyjo, to je jak bodíky, když sbíráš.
1: No to teda.
0: Kartičku máte, bodíky sbíráte?
1: Na prodlužování života skrz sport. No a to by mě zajímalo, který sport nejméně prodlužuje život, když už to mají takhle odstupňovaný.
0: Jdeš jako do damage. Hele, nevím, to v tom výzkumu, průzkumu nebylo, ale tipuju, že to bude podle mě třeba právě ta jízda na koni, kde můžeš jako hodit šipku prostě do země a nebo skákat místo koně a nebo bych řekla, že co by to mohlo být ještě. Skákání přes švihadlo je podle mě jako hodně rizikový sport.
1: Jo, tak to teda je, no. Jakože to je, no.
0: Takže to bych řekla, že to určitě bude. Každopádně. Jsem ráda, že jsme to spolu probrali a že tady i s Bartyho nápovědou si to dala úplně s přehledem, úplně krása.
1: Já jsem ráda, že jsem to uhodla, já málo kdy jako takhle uhodnu nějakou věc, takže na podruhé sice, ale jako...
0: Šla si prostě s hlasovou, jak se tomu říká,
1: takovou
0: nápovědou, děkuji ti. A povedlo se. Tak prosím tě, já už jenom řeknu asi, jak je venku. Máme 33 stupňů Celsia, což je teda krutý, momentálně v Praze i ve zbytku republiky. Dnešní maxima 38 ve stínu, to znamená, lidi, neblbněte, prostě, vemte si ten opalovák, vemte si, co ještě všechno, čepici na hlavu a krejci ramena a vodu.
1: No, ale nekryjte si ramena černým tričkem, jako já dneska, jo? Prostě úplně jsem to nevymyslela.
0: Jo.
1: Vyšla jsem ven a říkám si, proč si na sebe bereš černou, když je asi 50 000 stupňů?
0: to chtěla si saunu soukromou na cestách, prostě stále při sobě. Tak povedlo se.
1: Povedlo.
0: Zuzka opravdu má černé tričko, tak neinspirujte se.
1: Ne, ne.
0: A jako sluší, ale jinak dneska nepraktický. Zítra bude taky 38 stupňů, takže kdo má jenom černý šatník, je na čase prostě, nevím, jít asi bez trička.
1: V plavkách.
0: Jako paní v Boskovicích.
1: Pojďme všichni zítra ven v plavkách, ne? Já už mlčím.
0: Já jdu dneska odpoledne k vodě, tak já na vás budu všechny myslet. Držte se tady v tom vedru, užijte si tykon Spin Extra se Zuzkou, no a já se budu těšit zase zítra. Ahoj! Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

Právě ti dohrál Eminem na rádiu Spin s tebou, je tady Zuzka, my máme 30. července, neskutečně to letí, půlka prázdnin pomalu za náma, máme čtvrtek, to je malý pátek, spineři, i když to horko nám tu cestu k víkendu dost stěžuje, tak my se k tomu víkendu společnými silami dopracujeme, slibuju. Svátek má Bořivoj, takže všem Bořivojům přeju nádherný, krásný svátek a den, no a co nás dneska čeká, klasicky budeme řešit nějaký témata, dneska se třeba podíváme k pyramidám, ale ne do Egypta. Na to si počkej. No a dále od 14:00 tu bude klasicky hádanka 3 v jednom. Dneska poslední, zítra si totiž dáme pátračku a nebude chybět komunikátor, takže si o svůj oblíbený track volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku do apky a já ti s velkou radostí zahraju tvůj oblíbený track. Radio Spin a s tebou je Zuzka.

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
2: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo... Jak to bylo? Já to ani nevyslovím, kámo.
1: Nebo knedlo vepřozelo.
2: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
1: než ta nejrelevantnější porota. Vy, spineři.
3: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
2: Správně, Dome.
4: Nazdar, zdravím Radio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo. 100% odjakživa. Díky moc.
1: Lásku.
5: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
2: Správně, Ajo.
6: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
2: No a my už víme, jak to dopadlo.
1: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
2: Že?
1: S rozdílem 10 hlasů.
2: Je to...
1: Vepřo knedlo zelo, no.
2: Jo, takhle je to správně.
1: No tak gratuluju, no.
2: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
1: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
2: Od 6 do 9. Tak čus.
1: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
7: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Radio Spin, s tebou je Zuzka a milí spineři, mě už odmala fascinuje starověký Egypt, starověké civilizace a s tím spojený jakýkoliv konspirační teorie. Proto mě taky zaujalo, když jsem nedávno četla, že vědci objevili pyramidu širokou 2 kilometry na Antarktidě. Z vědeckého hlediska prej ale nejde o pyramidu, kterou by starověcí lidé postavili jen tak na Antarktidě, ale prej jde o dílo přírody. Nějaká prej ledovcová eroza ve skále nebo co, ale pojďme si říct úplně na rovinu, není to moc velká náhoda, že příroda v Antarktidě vytvoří symetrickou pyramidu, která vypadá stejně jako ty v Egyptě, a hlavně nikdo neví, jak dlouho tam ta pyramida je na té Antarktidě, nebo jestli je jich tam víc, protože jakoby my nemáme prozkoumanou Antarktidu. A já si myslím, že žádná příroda, ale buď lidé, kteří tam ty pyramidy postavili a potom je přikryl led. Jo, prostě to udělali lidé a potom ty pyramidy přikryly led. Nebo to mohli udělat mimozemštěni, kteří tam mají portály do jiných dimenzí. A nebo, to se mi taky líbí, to může být vchod do duté země. Prostě, že je taková konspirační teorie, že v naší zemi je ještě jedna země. A ty pyramidy jsou ta brána do těch zemí. No prostě fascinující. A mě fascinuje, jak si jsou lidé jistí věcmi, které přece nejsou tak jasné. A co ty, co si myslíš? Co myslíš, že dělají pyramidy na Antarktidě? One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, tam se nám to trošku komplikuje. Na D1 na 208. kilometru ve směru na Ostravu máme nehodu náklaďáku. Dávej tam pozor, ale nečekáte tam nějaké velké zdržení. Na 0. dálnici na 21. kilometru ve směru na D1 je krš dvou osobáků. No a na D4 je čerstvá nehoda na 38. kilometru ve směru na Strakonice a je tam v sobě náklaďák a dodávka. Regiony jsou v cajku, no a pojďme do Prahy. V ulici Ořežská je nehoda dvou osobáků a to samé se děje na Legerce, taky v ulici K Horkám a v ulici Pražská. Jinak centrum docela v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Rádio Spin s tebou Zuzka 30. července 13.52 za pár sekund 13.53. Čtvrtek, svátek má Bořivoj, všem Bořivojům přeju krásný svátek. My máme za sebou první hodinu vysílání, probrali jsme pyramidy na Antarktidě a konspirační teorie, kterým já trošičku věřím. Co nás čeká v další hodině? V další hodině nás čeká hádanka 3 v jednom, poslední v tomto týdnu, protože zítra budeme pátrat po nějaký desce a na to se hodně těším. Každopádně, ale dneska je teprve čtvrtek a my se vrhneme do hádanky a bude to z pěveckého prostředí, takže se nachystej, protože to nebude úplně jednoduchý, ale vy, co umíte používat selský rozum, tak podle mě na to přijdete. Já bych na to nepřišla, já nemám selský rozum. Ještě než se tohle všechno stane, tak si dáme počásko. Co se týče počasí, máme okolo 35 stupňů, pocitově 100%, tak 50, ne, dělám si srandu, třeba pocitově 40 stupňů, i ve stínu je teda horko, nebude to lepší, ta teplota bude stoupat až na 38 stupňů odpoledne, takže pokud nemusíš odpoledne ven, tak nechoď ven, pí hodně vody a jednou jsem tady měla vstup o zatemňování si okna alobalem. A prej to funguje. Takže jestli nechcete, aby vám v noci bylo horko, alobal na okna. Rádio Spin s tebou, Zuzka.

naladit Janet Jackson na Rádiu Spin. S tebou je Zuzka. No a my máme 14.05, což znamená, že začíná klasicky hádanka 3 v jednom. A dneska se vrátíme zpět do světa hudby, ale tentokrát zamíříme do Česka a ke zpěvačkám. Hledáme totiž, co mají společného Lucie Bílá, Petra Janů a teď se vám omlouvám, Emma Destinová. Já vím, paní na 2000, jo? Paní na 2000, Emma Destinová. Znova, Lucka Bílá, Petra Janů, Emma Destinová. Bude to chtít maličko selského rozumu, vůbec nad tím nepřemýšlejte a jakoby slibuju vám a věřte mi, že fakt tady tyhle ty tři paní mají něco společného. Tak jo, Lucka Bílá, Petra Janů, Emma Destinová, pokud víš, volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku, pokud nevíš, počkej si chviličku do dalšího vstupu, já ti dám nápovědu.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, je kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, to je stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Rádio Spin, Zuzka je s tebou na majku, my pokračujeme v krasojízdě hádanky 3 v jednom. Dneska jsme zamířili do Česka ke zpěvačkám, konkrétně k Lucce Bílé, k Petře Janu a Emě Destinové. A já se vás ptala, co mají tyhle tři zpěvačky společného. A taky jsem říkala, ať používáte selský rozum, že je to úplně jednoduchý. A Darkes, ten mě vzal úplně, ale úplně doslova.
1: Ale hele, tak já si myslím, že mají asi společný to, že jsou to ženy. Jo, teď mě nic jiného nenapadá, ale prostě jsou to ženy a to mají určitě společný.
0: Darky si, já tomuhle říkám selský rozum. Ano, jo, jsou to ženy. Umisťuješ se na stříbrnou pozici, ale jelikož máš samozřejmě pravdu, ano, jsou to ženy, nevím o tom, že by nebyly, ale my hledáme teda jinou společnou věc, jo? Potřebujeme ještě tu zlatou příčku, takže trošku level up, jinou společnou věc. No a já vám poradím, protože jsem slíbila nápovědu a ta společná věc se týká jmen. A to je všecko, co řeknu. Takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, pokud už víš.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, tam je to docela kritický a dálnice docela stojí na D1 na 208 kilometru. Směrem na Ostravu, tam je nehoda na Klaďáku, stojí se tam. Na 0. dálnici na 21. kilometru ve směru na D1 je crash dvou osobáků, potom na D4 na 38. kilometru ve směru na Strakonice stále nehoda na Klaďáku a dodávky. No a na D1 na 8. kilometru ve směru na Brno je čerstvá nehoda a je tam tak 20 minut zdržení. Regiony jsou v pohodě, no v Praze v ulici Ořežská nehoda dvou osobáku, to samé se děje na Legerce. Tam to celkově stojí Legerka, Vilzonka, Nuselák, svítí to červeně. No a kréž je taky v ulici K Horkám a v ulici Pražská a čerstvá nehoda je v ulici Malešická. Dávej pozor, to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj vojsovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka. Automoto.

0: říkám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Tomáš, slyšíme se?
2: Ahoj, ahoj Zuzi.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já bych se mě chtěl nechat zahrát pro všechny kluky na body, Resta, Životný tlak, okay. Že jim to brzo uteče a brzo budou doma.
1: Přesně, přesně. A to je docela tematický i track. Život je tlak, co?
2: Je to tak.
1: Je to tak. Dávám to tam a ať si to užijou, ty si taky užij track. Měj se krásně, čau.
2: Tak jo, zatím, čau.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Nám se blíží třetí hodina, to znamená, že je čas vyhodnotit si hádanku 3 v jednom. A dneska jsem se ptala na to, co mají společného zpěvačky Lucie Bílá, Petra Janů a Emma Destinová. No a dneska to obzvláštníme a uděláme si stupně vítězů, protože Darkes si svou odpovědí zaslouží stříbrnou pozici. Připomeneme si mi jeho odpověď.
1: Ahoj, hele, tak já si myslím, že mají asi společný to, že jsou to ženy. Jo, teď mě nic jiného nenapadá, ale prostě jsou to ženy a to mají určitě společný.
0: Abych vás úplně, spineři, uvedla do kontextu celé situace, tak Darkes do textovky ještě doplnil, že tyto ženy jsou zpěvačky a to je to, co mají společného. Já opravdu potřebuji, aby Darkes získal stříbrné místo, protože si ho zaslouží. Gratuluji. My se ale přesouváme k Luďovi, který na to kápnul jako první.
2: Ahoj, Luďa. Všechno jsou to pseudonymy. Nikdo z nich nepoužívá svý pravý jméno.
0: Přesně, pravdu měl taky Jirka.
3: Tak podle mě mají všichni tři jiné rodné příjmení, než používají v showbiznesu.
0: Ano, ano. A Ester byla taky správně.
4: Ahoj, to je jednoduchý, ty jména nejsou jejich rodní jména, jsou to pseudonymy, měj se krásně, Ester.
0: Přesně, tak abychom si to upřesnili, tak Lucka Bílá je Hana Zaňáková, Petra Janů, ta je vtipná, ta si snědla vtipnou kaši, ta je Jana Petru, no a Emma Destinová se jmenovala Emílie Kytlová. No a abychom si to tady ještě okořenili, tak Ester nám k Emě Destinové přidala zajímavost.
4: A ještě jednou Ester. Hele, ještě taková zajímavost, Emma Destinová, že to byla operní pěvkyně, tak to byla docela dračice. Strašně ráda chodila na ryby.

0: Má tetování hada okolo celý nohy od kotníku až po stehno.
1: No tak to jsem třeba nevěděla vůbec. A já jsem si řekla, že si Emu poslechneme, jelikož jak říká Ester, byla to dračice a ty tóny spineři chrlela docela vysoko. Pokud jedete v autě, nelekejte se. Já jsem vám to říkala. Emma, ta byla prostě dračice. A zpívala vysoko. My se společně podíváme ještě na počasí. Máme kolem 35 stupňů. Pocitově rozhodně více. Ve stínu bude tak kolem 33 stupňů. Každopádně ta teplota bude stoupat. Kolem čtvrté bude nějaký takovej pík, a to 38 stupňů. Takže pokud nemusíš ven, tak nechoď ven. A pokud musíš, tak kšiltovka, zakrýt ramena, voda, opalovák, protože je to fakt extrémně a brutální horko. Zítra bude ještě větší horko, v Čechách to vystoupá až na 40 a na Moravě to bude trošku nižší. Takže Moravákům závidíme a to je z počasí vše.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a dneska je Mezinárodní den přátelství. Já jsem to nevěděla, ale před chvíli jsem se to dozvěděla a teď už to víte i vy, není zač. Mně je 20 let a nechci tady dělat nějakýho mudrlanta, jo, ale stejně si myslím, že udržet přátelský vztah je mnohem těžší, než udržet partnerský vztah. Mít pravý přátelé je prostě za mě obrovský štěstí a ne každý to má. Já znám lidi, kteří nemají jakoby toho pravýho přítele a fakt mají o něco chudší život a je mi tady těch lidí líto. Spoustu lidí má prostě kolem sebe milion lidí, ale ani jednoho přítele. Proto já říkám, že udržet a pěstovat přátelský vztah je prostě obrovská věda. Proto buďme dneska chvíli sentimentální a napišme svému dobrému příteli, že si ho vážíme, že ho máme rádi a že spolu brzo někam zajdeme. A o přátelských vztazích si ještě něco za chvilku řekneme. Rádio Spin s tebou, Zuzka.

OK, tak jsme si tady dali trošku party na začátek. S tebou je Zuzka, dneska je Mezinárodní den přátelství. To jsem vám říkala před chvíli a mě trápí jedna věc a myslím, že v tom nejsem sama. Je to otázka toho, jestli mezi mužem a ženou může vzniknout opravdové a čisté přátelství. Já jsem totiž zjišťovala nějaký studie vědecké a věda říká, že to je možný. Jo, že je možný, že prostě muž a žena se budou prostě přátelit, fakt takový to hluboký přátelství, čistě, jenom prostě přátelé. Ale pokud si jsou hodně blízký, tak věda zase říká, že se to většinou překlene do partnerského vztahu, nebo že ta náklonnost a přitažlivost je většinou ze strany muže a žena věří, že jsou jenom kamarádi, že to je v pohodě. Když se ale výzkum ptal lidí, tak většina lidí si myslí, že v tom přátelství bude vždycky více citů a že jeden z dvojice bude prostě zamilovaný. No, já vám nevím, to je otázka, co? Já si taky nejsem jistá, jestli to jde. Jestli jde, aby prostě mezi mužem a ženou mohlo vzniknout opravdové přátelství. Když se jedná o kamaráda opačného pohlaví, tak OK, ale když mluvíme fakt o tom blízkým příteli, myslím si, že to nejde udržet bez větších citů a hlavně nevěřím tomu, že ani jeden z dvojice nepřemýšlí nad tím, jaký by bylo s tím druhým tvořit pár. Co myslíš ty?

0: Se na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové, potom na 0. dálnici na 21. kilometru ve směru na D1 crash dvou osobáků, no a na D4 na 38. kilometru ve směru na Strakonice nehoda nákladňáku. Regiony čistý, no a v Praze v ulici Ořežská nehoda dvou osobáků, taky v ulici K Horkám jsou v sobě dvě auta a v ulici Pražská tam taky máme nehodu a nehoda je v ulici Malešická. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: To rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Na váš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání a to bude od Alexe. Slyšíme se?
2: Slyšíme.
1: Super.
2: Ahoj,
1: čeko. Hele, co tam dáme, pro koho to bude klasika?
2: Dáme Limp Bizkit, Rolling pro všechny, ať si užijou hezký den.
1: No, v tom horku to je těžký, ale jakoby jasně, chápu.
2: Ať klimoška v autě funguje, to dobrý.
1: Jo, přesně tak, ale nepřeháně to s tou klimatizací, protože potom jsme nachlazený všichni.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, ale dávám ti to tam a ty si taky užij hezký den.
2: Děkuji. Ahoj. Čego.

0: Právě ti dohrál Ben Kristoval na rádiu Spin, s tebou je Zuzka a to je změna, co?
1: To je změna.
0: S tebou je Zuzka, máme 30. července, čtvrtek, malej pátek a já tady mám Máru, čau Máro.
1: Čau Zuzko, čau Spineři. Vidíš, že to je poprvý za těch pár dní, co seš tady místo Jirky, že jsme se pozdravili takhle vlastně v tom éteru.
0: Fakt jo?
1: Jo, vždycky potom jsme se začali hrozně čemu smát a většinou to, co tady hraje pod náma, teď podkres.
0: Ale víš co, Máro, jde o tu autentičnost.
1: Je to pravda.
0: Je to tak. Já mám na tebe dneska otázku. Dneska řešila pyramidy na Antarktidě. A v téhle stupu jsem se dostala až ke starověkým civilizacím a prostě nějakým konspiračním teoriím a tak dále.
1: Dobře.
0: Já to mám ráda. A to mě přivedlo k otázce, Máro. Ve kterém období historie by si chtěl být třeba na den? Jakoby chtěl bys ho zažít na chvilku.
1: Ok, to je dobrá otázka, to se mi líbí. Mm-hmm. Asi středověkou Prahu, prostě za Kaje čtvrtýho. Já bych asi umřel hnedka na nějaký prostě tyfanus, fefus něco, takovýhle nějakou nemoc, ale chtěl bych to vidět.
0: A jaký si myslíš, že byl Karel čtvrtý?
1: Já si myslím, že to byl bowler. Já myslím si, že to byl dobrý kluk a že to měl hlavě v pořádku, že prostě rozšiřoval říši, pak přišel jeho syn, no a pak to šlo z kopce. No,
0: je to tak, já si taky myslím, že to byl frajer.
1: Já si myslím, že to byl bowler, bychom potykali, dali bychom kuře, šli na lov, to by bylo dobrý. Hezký oběd by to bylo.
0: Takže středověk,
1: OK. Ty jsi vybrala co?
0: Hele, já bych asi chtěla fakt jako ten starověký Egypt třeba.
1: No, je hrozný vedro.
0: No tak jako jasně vedro, ale mě by to strašně zajímalo, jakože Kleopatra, Cezar, tady ty lidi prostě, víš, jakože to
1: aby
0: divadlo...
1: Aby si ani nerozuměla.
0: No to nevadí, tak bychom se nějak domluvili prostě, já bych to zahrála nějak.
2: Já jsem Zuzka, a kde jsi? Máte kočky?
0: Ukažte, jak se mumifikujete. To by mě zajímalo, jakože
1: normálně
0: brutálně.
1: Normálně do toaleťáku. Co ti ukážu tady vedle na západě.
0: Takže takhle, podle Máry se toaleťák vynalezl ve starověkém Egyptě. A my si dáme počasí. A venku je jako ve starověkém Egyptě kolem
1: hrozně.
0: 38 stupňů. Ve stínu 38 taky. Prostě tam strašně.

strašně moc stupňů. Já jsem si vzala černé tričko, byla to moje dnešní největší chyba. Neberte si černý tričko. Zítra bude ještě víc teplo, 40 stupňů, takže voda, opalovák, znáte takový ten můj starter pack, jak to vždycky říkám, nebudu to už opakovat, už je to trapný. No, ale o víkendu by se nám mělo trošičku ulevit, nemělo by být takový pařák, ale vy to přežijte. Já se s váma loučím, předávám to tady Márovi a zítra se na vás těším. Čau. Spin Radio.

0: postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petli na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave.
1: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou Mára, svátek má dneska Bořivoj, malej pátek 30. července, tak já doufám, že i v tomhletom vedru máš krásný den. No a mám pro kurýry super tip, jak si přijít na vysoký a šťavnatý dýška. Takže jestli teďka zrovna rozvážíš, tak dávej bacha, za chvilku ti prozradím víc. Taky ti řeknu, co je ještě lepší než možná prachy a oběd u babičky, protože se z toho může stát klidně i milionová návštěva. Taky si samozřejmě tím, že máme chill na Spinu, dáme tvoje tracky na přání, tak objednávej do apky nebo klidně i na naše číslo. S tebou Mára a startuje, jak už slibuju, chill na Spinu.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
2: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo... Jak to bylo? Já to ani nevyslovím, kámo.
1: Nebo knedlo vepřozelo.
2: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
1: než ta nejrelevantnější porota. Vy, spineři.
3: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
2: Správně, Dome.
4: Nazdar, zdravím Radio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo. 100% odjakživa. Díky moc.
1: Lásku.
5: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
2: Správně, správně, Ajo.
6: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
2: No a my už víme, jak to dopadlo.
1: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
2: Že?
1: S rozdílem 10 hlasů.
2: Je to...
1: Vepřo knedlo zelo, no.
2: Jo, takhle je to správně.
1: No tak gratuluju, no.
2: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
1: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
2: Od 6 do 9. Tak čus.
1: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

Čau na spinu, s tebou Mára, no a teďka všichni kurýři zpozorněte. Mám pro vás totiž zaručený tip, jak si vyděláte větší prachy na dýškách. Přišla to jedna kurýrka v LA, ta totiž k hotovým objednávkám přidávala i svoje fotky. Ale ne, hnedka ty, jaký myslíš, ty uchyláku. Když totiž fotila objednávku, že je na místě, že je v pořádku, tak si u toho nenápadně vyfotila i svoje nohy. Yes, no a za nohy, tak na to se na netu platí tisícovky za fotky nohou. No a dokonce si někdo koupil i spocený spodní prádlo, i takovýhle lidi jsou, takže kurýři a milí kurýrky tady na rádiu Spin, spocený tričko, fotky nohou, údajně to funguje, tak to můžeš zkusit a dýčka se posypou jenom sami. Samozřejmě hrozí, že i na té platformě dostaneš zákaz pracovat, takže na to, když tak bacha, tak mě zajímá, jak to u nás v Evropě je. Tak to zkuš a dej mi vědět, když tě vyhodí, tak já tě tady na Spinu nějak zaměstnám, můžeš tady se mnou třeba dělat, můžeme dělat společně, to by bylo docela dobrý, ne? Tak jo, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Here come the drums.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 10 minut na příjezdu do Prahy, půjde 5C, nehoda na D11C, 58. směrem na Hradec. Kde si ještě počkáš, tak je D1, tady kolem 15 minut na 190. na příjezdu do Brna a na D56C mezi Ostravou a Frýdkem na 40. kilometru čekáš kolem 20 minut, je to směrem teda na Frýdek. V regionech, tak tady je crash v Ústí na Neštěmický, v Brně se boural na Svatoplukový a Kníčský, jsou krásné ulice, tohleto. 20 minut na 38. mezi Jihlavou a Stonařovem, bouralo se taky v Praze bohužel, a to na Dobříský směrem na Baranďák, tady kolem Smíchova čekáš zhruba 15 minut. Počkáš taky na spojovací směrem na Vltavskou, v Holešovičkách, Štěrbolská spojka směrem do na Průmyslovku. Klasika je taky samozřejmě Pražský okruh, 23. směr D1, kolem 22 minut a 15. Tak směr Ruzyň, tady kolem 10. Ode mě zdobravě všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej info do naší mobilní aplikace nebo můžeš volat naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Hit paráda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Eteru.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin a s tebou má rád čtvrtek, svátek dneska slaví Bořivoj. Za chvilku tady pokecáme o tom, jak se z obyčejný návštěvy u babičky může stát milionová výhra. Stalo se to teďka v Americe, je to docela haluš, tak jestli máš babičku, ještě poslouchej, protože možná z ní ještě přece jenom dostaneš nějaký prachy navíc. No, ale jdeme teďka na traky na přání, protože k tomu slouží i samozřejmě čo na Spinu a budeme hrát pro Baru.
2: Don't you get paint the muret?
3: Hele, všem spinners a já mám totiž pondělí narozeniny. Já přála jsem všem levounům, ne všem levým levounům, ale všem lvům, co mají narozeniny. New Yorkští obři levouni.
1: Varča tady totiž ráno volala Vicky a řekla jako levouni a Vicky to pochopila, že, jako, že to jsou leváci, ale oni to jsou údajně lvy z Madagaskaru. Já jsem slíbil Barči, že se na to podívám. Koukal jsem tady na všechny hlášky z Madagaskaru, ale nepodařilo se mi to najít. Tak spineři, možná pojďte nám tady pomoct, hledáme levouny z Madagaskaru, tak když tak pošlete do apky nebo mi klidně cinkněte a společně to najdeme. Tak Barče, do jacket letí tady do éteru a Barčo, pondělí, všechno nejlepší k tvým narožkám. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Bořivoj, za chvilku si tady dáme rap DNA a asi každý z nás si vzpomíná na ty hezký chvíle o prázdninách. Když jsme jeli za babičkou na oběd, nic nás moc netrápilo, bylo hezky, žádný povinnosti, jenom dobrý jídlo, kamarádi, hraní si venku, takovej ráj na zemi. No a tak teďka si představ, že ti k tomu babička ještě dá Pokémony za 1 000 000 korun. Totiž jedna americká babička ze sklepa normálně vytáhla sbírku Pokémonů za 1 000 000 korun v luxusním stavu pro svoje vnoučky. Tak bejte jí syn, to bych byl teda hodně naštvaný. Ale proč moje babička taky neschovávala Pokémony z 90. let? To by bylo skvělý, ne? Hele, jestli máš ještě babičku, tak do ní tak jako trošku šťouchni, jestli jako hele, babi, nějaký pokeše nemáš? Ne, kokeš, babi, pokeše, poke... Nic. Tak aspoň tu koprovku, no, tak dík, babi. Hele, fakt to zkus, nikdy nevíš, co babička schovává na půdě. Každopádně, co se schovává na půdě, je minimálně 37 stupňů, je tam fakt odporně, zítra kolem 38, o víkendu by se to mělo stáhnout na 30, dokonce by mělo i pršet, ale víš, jak je to s těma deštěma, já tomu už skoro nevěřím, takže údajně by v sobotu mělo pršet, uvidíme, tak hlavně hodně pí a poslouchej dál Radio Spin, protože za chvilku rap DNA. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Ahoj, zdraví tě Šarlota. Právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

0: Rap DNA, s tebou Mára, chill na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali kombo Plzně a Liberce a taky sample ze 72. takhle včera zněl. Luther Ingram, I don't want to be right. No a o několik desítek let později to vysemploval Kenny Ruff a dal to do tracku Past Part 3.
1: Nikdy nevím, jestli je větší horor nejít s tobou, nebo to zlo, co na tebe pak číhá za oponou.
0: A samozřejmě Pauly G a Ben Cristovao jakožto interpreti, ale tak to ti bylo snad jasný. A dneska pro tebe mám další krásnej soulovej sample, a to z 80. let, Diana Ross. Tak uvidíme, jestli to přiřadíš ke správnému rapovému tracku. Zatím nebudu říkat, jestli to je zahraniční nebo česká věc. Uvidíme, jak si s tím dneska poradíš. Tak tohle je dnešní sample. Ale je to docela klasika, já myslím, že bys to měl vědět, že těch odpovědí přijde dneska hodně. Tak ti to pustím ještě jednou, dneska mám nějakou dobrou náladu.

0: na rádiu Spin.
1: Čo na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:15, to znamená, že si tady dáváme, rap DNA. Takhle zní dnešní sample. No a zatím ani jedna správná odpověď. A to je teda docela hustý, protože tady ten track je extrémně známý a ty jakožto prostě posluchač Spinu ho slyšíš denodenně, podle mě možná tady i na Spinu. A tady tu skupinu zná podle mě úplně každý. Základ česko lomeno slovenskýho rapu. Fakt jako pilíř de facto. Tak hodím pár nápověd, aby to dneska někdo uhádl. Třeba i to, že to je skupina, která už neexistuje vlastně, ale vznikla z ní jiná skupina, nebo tak jako se to rozdělilo, nějaký členové šli do jiné skupiny a ta pořád koncertuje i do dneška. To bys mohl vědět, jak jsem říkal, česko lomeno slovenská scéna. No a v tom roce, kdy vyšel tady ten track, co dneska hledáš, tak při autonehodě v Paříži zemřela princezna Diana. Taky přišli do Česka ničivý povodně na Moravu a Slezsku. Možná se na to ještě pamatuješ. Tak doufám, že se najde někdo, kdo dnešní sample uhádne. Takhle zní. No, tak uvidíme. Snad jo.
0: Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

Rádio

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou Mára, za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zní takhle. Jak už jsem říkal, Diana Ross, Upside Down, 80. rok. No a já jsem se normálně bál, že to dneska nikdo neohládne. Byl to chaos. Jaký chaos, to ti za chvilku řekne Karel, protože Karel je totální král, který to dneska odhalil, je to fakt bůh, ale já jsem čekal, že na chaos se vás tady sejde tucet. No, Karel, jediný bojovník dneska.
1: Karel Vyníšek. Jo, je to chaos a hej lidi.
0: No samozřejmě.
2: Hej lidi, o co jde, teď je to chaos a tento rozjede.
0: No, čekal jsem, že se tady ozvou pardálové, že normálně zespomínáte na chaos. Nevadí, tak jsme čtvrtek a rap DNA zakončili takhle. Příští týden věřím, že to zase rozjedeme, že se vás tady sejde víc a že už to budeš vědět. Každopádně i tak si chaos dáme, vychutnáme, užijeme, ale ještě předtím doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 10 minut na příjezdu do Prahy, po D5, crash je na D1, docela čerstvej, na 13. kiláku směrem na Prahu na příjezdu a 15 minut na D1, 178. na příjezdu do Brna. V regionech tak tady vidím crash v Ústí, na Kruhaťáku v Šebořický a taky v Brně na Cejlu a Knížský. Hlavní město, tady je pořád nehoda na Dobříský směrem na Baranďák, zhruba 15 minut u Smícháče. Čekáš taky na spojovací v Holešovičkách, Kbelská směrem do Hloubětina, aktuálně na 15 minut, klasicky taky samozřejmě Pražský okruh, 23. směr D1 kolem 20 a 15. kilák směr Ružiň kolem 10. Ode mě z dopravy všechno, no a my si jdeme vychutnat jedny chaos tady na Rádiu Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Spin Radio.
3: Rádio Spin, Death Double. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB

0: A něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin s tebou Mára, za chvilku taky 6 hodin, to znamená, že nám odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe, takže já doufám, že jsi na to ready, já doufám, že už teďka klikáš do té aplikace, posíláš ty voiceovky, protože se to začíná krásně plnit. No ale teďka zahrajeme Karlovi, protože Karel byl dneska jediný, který uhádl dnešní sample. Byl to chaos, hej lidi, čekal jsem, že se tady nezastaví telefon, už jsem se tady normálně rozcvičoval, napil jsem se vody, říkám, tak teďka tady ten telefon bouchne. A jenom jediný Karel prostě se ozval. Takže Karlovi zahrajeme.
1: Ne, Gumpers Repress, hele, pro všechny kluky z TMG.
0: Tak zdravíme TMG. Gumbers Repress to nakonec nebudou, protože jsme se tady domluvali, že to tady úplně jakoby nemáme, není to úplně vycenzurovaný, úplně by to nešlo, ale dáme si Řezníka a jeho novej počin, poslední exekuce. Karle, doufám, že tady tu hru, nebo tady ten cyklus už si viděl, protože to je naprostá pecka, takže Karle, hej lidi, si znáš, super, ale poslední exekuce, když tak musíš doplnit znalosti, kámo. Tak jo, tak posílám do éteru, no a pokud chceš svůj track na přání, volej naše číslo, nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Radia Spin.

0: na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, svátek má dneska Bořivoj, máme malý pátek, tak já doufám, že se máš krásně, já doufám, že máš taky klimošku v autě, že se nepečeš, no a že si taky můžeš společně se mnou a ostatníma spinnerama užít poslední společnou hočku, chillu na Spinu, protože teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, tvoje tracky, tvoje přání, tvoje režie, tak jsem zvědavej, jaký první tři tracky nás čekají, Tomáš?
1: Ale já bych tam chtěl KSM. Jo, pro tebe do studia, mojí lásce Terezce a všem, co poslouchá.
0: Maty!
2: No, jestli bys mi zahrál, máš tam něco od naší věci? Říkám, pozdě nám to jméno v Rajtera. Asi pro všechny spinery, co poslouchají, ať ladí dál a...
0: Přesně tak, laďte dál, protože hodina, kdy hraju jenom podle tebe, odstartovala a do třetice to bude Honza.
3: Hej, Maty, zkus tam nějakou pecku od Super Crew a řekni mi, hele, co říkáš na to nový, na ten nový počin od nich, těšíš se, jaký na to máš názor, co si od toho slibuješ?
0: Ej, dej se Maty, ale to nevadí, Honzo, to nevadí. Nevím, jestli se mě pleteš s Matym vlastně, který je o víkendu, protože vím, že Maty hodně poslouchá Super Crew, takže nevím vlastně, jestli chceš slyšet můj názor, ale já se nevyznám ve Super Crew, já to řeknu úplně na rovinu. Sorry, musíš to směřovat na víkend, kámo, bohužel. No, ale co umím, tak je hrát tracky na přání, takže posílej voiceovky, volej, zahraju, moc rád i tobě. No a my se podíváme společně ještě na počasí, na tu výheň, která je aktuálně venku, je tam kolem 36 stupňů, večer, no ochladí je asi silný slovo, ale spadne to na 24 a zítra bude 38 celý den a bude teda velký parno, takže opalováky, brejle a čepice sebou.

0: 30 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Jméno Vrejtr je mu víc než žena Daný. Jméno Vrejtr je mu víc než žena Daný. Jméno Vrejtr je mu víc než žena Daný. Opětovně vzaný.

0: krásu najdeš nejen, krásu najdeš nejen.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čo na Spinu, s tebou má rád 9 minut po 6. čtvrtek, no a hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudem to zdržovat, budu hrát podle Barči.
3: Já bych prosila, dáme party. Všem, teď je čtvrtek a zítra je pátek.
2: No ano, takže jedna velká party, protože zítra už konečně začíná některým z nás volno. Budu hrát taky samozřejmě Honzovi, a.k.a. Jakubu Trmalovi.
4: Určitě pro Jakuba Trmala a chtěl bych to ještě zavolat tomu klukovi, co vyhrál poznávačku, protože mi vyfouk řezníka, hlavně pro Jakuba Trmala, pro toho největšího makáče ze západních Čech z Karlových Varů. A chtěl bych mu říct, že mi to ukazuje 36,5 stupňů, tak dělej a makej!
2: Jakub Trmal je podle mě nějaký otrok, který je prostě schovaný nějakým prostě karlovarským jako garáži a úplně se mu klepou ruce a Honza ho tam tříská tím bičem. No tak doufám, že to tak není a že to je čistě kamarádský. Budu hrát pro Ikarose.
5: Čus, pineři, už tady prostě něco pro tátu od Ektora, díky.
2: No a co vybereme tátovi, tak s tím pomohl trochu Boban.
6: Báro, čau, Boban, Ektor, upgrade, určitě pro moji drahou polovičku, která sedí tady vedle mě.
2: Tak ty ví, drahý polovičce posíláme upgrade od Ektora, samozřejmě taky Ikarosímu tátovi posíláme taky upgrade a samozřejmě taky všem spinnerům. Pokud seš track na přání, volej naše číslo, no posílej voiceovky, já se tím přehrabu a určitě ti moc rád zahraju. Serium, holo.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe, nebudu to zdržovat, tracků máme opravdu hodně, trochu nestíháme, takže jdeme, kdo se ozval po dlouhý době a já mám radost, Dlába!
1: Dár, tady Dlába, moc jsem se neozval, teď jsem začal jezdit kamionem, teď jsem akorát v Německu, ale počkej mi tam klasiku, Red Zeta, Racing the Grey, tak všichni dojedeme v pohodě, jo? Díky, čau.
0: Ježíš, Dlábo, ani nevíš, jak je super tě zase slyšet, tak mám radost, že jsi se ozval, doufám, že se ozveš mě i v pondělí, samozřejmě i ostatním moderátorům se můžeš ozvat, ale já jsem tě fakt rád slyšel. Jirkovi!
2: Čau, tady Jirka, chtěl bych poprosit zahrát Miluji mě nenávidět od Izomandiase. Budu to posílat všem, kteří jedou na silnici, pečou se v autě, jsou v kolonách. Hlavně hodně pijte a ti těch bouraček co nejméně, už to stačí dneska, už to bylo fakt hodně. Takže tak, mějte se hezky a čau.
0: Je to pravda, hodně pijte, hodně, dodržujte pitný režim. No a ještě jdeme samozřejmě za Katkou a Pajuškou.
3: Ahojky Marečku, já tě zdravím. Zahraj prosím pro mého syna Pajušku do Karviné, ať pozdravuje kluky. Dneska to bude Gleb, Známky života, MC Erik a Barbara. Jelikož už zítra nehraješ, přeji ti hezký víkend i všem spinnerům. Užijte si ho. Život je strašně křehký, buďte na sebe prosím opatrní. Pa, Kačka.
0: I od Kačky jsme se dočkali takovýhleho moudra. Ale cením Gleba, naprostá skvělá věc, Známky života, užijem si to, pořádná kalba.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to D1-čkou na příjezdu do Brna. Tady čekáš zhruba kolem 15 minut od 178. kiláku. Jinak jsou dálniční tady v cajku. Jsem chtěl říct, ale není tomu tak, protože 4 minuty na D5 se na příjezdu do Prahy, ale jinak už jsou v cajku. Co se týká regionu, kreše v Ústí na Masarykový a v Brně se bouralo na Královopolském poli. V Praze zasekaná Velzonka směrem do Holešovic, taky Pražský okruh 23. směr D1, aktuálně kolem 11 minut. No a kde si ještě počkáš, tak je Duškova směrem na Smícháč. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, mobilní apka nebo naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Děje se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, party. Řekni nám to přes apku Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
0: No, teďka těch džinglů bylo trošku zbytečně moc, za to se omlouvám, ale nemusím se omlouvat moc hodně, protože budu hrát ještě tracky na přání. Ještě stíháme, trošku jsme nahnali čas, no ale nebudu to zdržovat, jdem se podívat na další tři tracky, co tady budu hrát. Nadíz posílala voiceovku.
5: Ahoj Marečku, poprosila bych tě, zahrál by si mi písničku od Lifer Friends pro tebe do studia, pro mě do práce a pro všechny spinnery, co poslouchají. Děkuju, mějte se krásně, čau.
0: Děkuju moc, Nadí, se ti to utíká v práci, ať už jsi brzo doma a už si můžeš hodit nohy nahoru. Honzovi zahraju.
6: Čus, Maroslave, prosím tě, pustám rodinej tip od Izomandiase, a.k.a. Logika, a.k.a. Jakuba Vlčka, a.k.a. Vlka z Varu. Díky, čau.
0: Ale Maroslav, takhle mi dlouho nikdo neřekl, ale líbí se mi to, Honzo, děkuju moc i za všechny AK pro Iža. Do třetice to bude Michal.
7: Praha, Ústí, Děčín, no. Ale napad mě rest, dobrý den. Tak refiu, jasně. Tady je to stejný, ne?
0: Je to stejný, přesně. Dobrý den jako dobrý den, refiu nebo rest. Hele, Michale, posílám ti to tam. No a pomalu se blížíme ke konci, tak zkus ještě poslat voiceovku, cinknout. Třeba stínu zahrát i tobě, posloucháš Rádio Spin s tou Márou.

0: 30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Říká mi kotě, jsem rodinný typ. Na prvním místě krůne ty, na prvním místě klik. Kloň a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinný typ.
2: Yeah.
1: Asi jsem rodinný typ.
2: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu.

0: Rádio Spin, s tebou Mára, Malej pátek a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci, zda hraju Zdeňkovi.
1: Zdarec, kámo, pro brachu, od Iza a Šína, dřív bylo líp, pus mi to tam. Bracha, drž se.
0: Zdravíme i tvýho bratra, Ištok, a.k.a. Domča.
2: Ištok, bych na bych. Tátovi.
0: Tak tátovi budeme pustit jednoho hardtricka, ale ještě předtím stihneme jeden úžasný track, a to pro Michala, Leonku a Alex. Zdravím vás.
3: Ahoj.
0: Vy jste se teďka vykoupali, takže všichni spineři můžou závidět, ale ono to nebylo tak úplně skvělý, jak jsi říkal.
3: Nebylo. Je to učení tím, že seš teď celý od písku, celý auto je od písku, celý vnitřek je od písku a neuděláš tím vůbec nic, protože se nemáš kde odsprchovat.
0: Takže máš písek,
3: domů.
0: Takže si dotáhnete domů pískoviště.
3: No podstatě, doufám, že ne, ale začnu tak vypadat.
0: Ale tak Alex, chceš pískoviště? Říká, že jo, hele, je to vyřešený, dostane pískoviště, hele, máš teďka dárek, Michale, ty si vyhrál vlastně.
3: No, jasně, no. Zlatýho bludíčáka.
0: Hele, posílám ti tam můj sport, Robin Zurt, hardtriko, chceš to ještě někomu poslat?
3: Hele, tak tobě do studia, k nám do auta a asi budu dneska sobecký, takhle jen pro nás.
0: Dobře, tak si to užijte a užijte si pískoviště. Ahoj.
3: Tak jo, ahoj.

Hartriko zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už toho bohužel víc nestihneme, ještě nějaký voiceovky by tady byly, ale bohužel musíme končit. Ale díky moc za projevený zájem, za všechny zprávy, telefonáty a samozřejmě voiceovky do apky. Dneska už to tady necháme, ale můžeš určitě poslouchat ještě Spin Talk. Ten tady startuje hnedka po mně. Dnešním hostem reprízy je Řezník. Budou se bavit i o jeho nový hře Poslední exekuce. Výborná click and point adventura, hodně sprostá, hodně brutální. Hele, tady ten humor nikdy není na škodu, ne? No tak určitě si to poslechni, startuje to hnedka po mně a ještě dáme počasí. No a je tam pořád vedro, já to nechápu, je už jako kolem 7 a furt je tam 36, to je hrozný, večer 24, to je jako kdybychom byli normálně v létě, no a zítra 38, celý den, slunečno, možná kolem 5 nějaký ty mraky, jo, ale moc bych s tím nepočítal. V sobotu by údajně mělo pršet, tak snad se to vyplní, těším se na tebe v pondělí, měj krásný víkend a ahoj.

0: Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takové to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té hry. Takže tohleto prostředí, je stejný ten humor.

0: lore, který měly ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není krásný, poslední exekuce. Martine, vítej.
0: Ahoj.
1: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
0: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
1: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
0: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
1: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
0: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
1: Je ti to líto?
0: Je.
1: OK. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
0: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako... musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat ve svém volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo? Maximálně si myslím.
1: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
0: Jo.
1: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, schání se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
0: No... Já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že nám na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc, což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
1: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
0: No ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu Hit-Hitu, takže máš třeba 250.
1: Jasně.
0: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil. Jo? Takže vlastně... reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
1: To je dost.
0: No.
1: To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru, co by student, a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
0: Je to tak, tak dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení, a teďka už jsem, že toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
1: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
0: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user friendly, je to vlastně docela, má to i docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin, když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvé a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje taková, je tam můj nějaký literární otisk, často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra jako toho starého adventurního typu.
1: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
0: Vůbec mi to nenapadlo, člověče, zatím.
1: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
0: Hele, proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle tom stylu. Tak.
1: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jo? Jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
0: No, docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme věděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, zase mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
1: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
0: Měl jsem papíry. V podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytý, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený. A v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem, pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, věc, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
1: Kolik času zabere tato fáze té přípravy té hry?
0: Já to už si nepamatuju přímě, jako je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako áčkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dají dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný si v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Takže nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
1: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
0: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat. A ty kluci už to pak dělali jako hezky.
1: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka této hry? Poslední exekuce.
0: Poslední exekuce, hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pizze z předchozího dne, jo, kde prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroj a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle je takhle se hráč vržený do toho světa.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
0: Ne, nestalo. jako na mě není nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ne ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
1: Mm-hmm. Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
0: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně, ale nechci teďka spoilovat.
1: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
0: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si těch her tohle typu bylo víc. Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě podle mě jedinečná. Jako bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako ten hráč. A byla to vlastně jako áčková hra na PlayStation. Takže tady se jako dají dějou podobné věci.
1: Takže prostě vrací starý dobrý časy.
0: Tak.
1: To znamená, pro koho je to učení? Třeba pro čtyřicátníky? Pro třicátníky?
0: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to určený pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry. Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současný teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl tenhle ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který si u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet a smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru, jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl té hry.
1: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
0: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho, takže jako mu dělal problém tyhle ty vůbec styl té hry.
1: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě té hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal se s tím?
0: No, asi jako myslím, nic si konkrétního nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel, vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o svoji práci za půl roku, co měl hotovo, takže to musel pak dělat celý znova.
1: Jako fakt?
0: Jo.
1: Tak to je teda...
0: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, a to bylo teda jako... To mi bylo do pláče.
1: To chápu teda, to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
0: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hrát tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
1: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména, Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř, tak podle čeho si ty hlasy přeřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak jsi nad tím přemýšlel?
0: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak, že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Vukotox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
1: Okay.
0: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dobuje Homelessa bez ruky, bez nohy, kterýho přejel peloton kol při závodech.
1: OK, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Jasně, teď bys ho najal, podle toho, jak vystupuje?
0: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
1: Okay.
0: Ale určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpětně, to zase mi přijde jako hloupý.
1: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty, ne, nějakou z postav?
0: Mluvím.
1: Tak co je to za postavu, řekni nám hodně něco. A proč jsi si vybral?
0: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy tam dabuju. Starou bábu, Novákovou.
1: Ukaž starou bábu.
0: Nedám to teďka spatra.
1: Dobře, nevadí.
0: Pak dítě tam dabuju, Honzíka, a pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. A myslím, že to docela je.
1: Bába, dědek a prostě ještě malý Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
0: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, ve kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavy dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teda teďka to ještě teda jako docela...
1: Pozná se v tom teda někdo?
0: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jo, jako tě vyhazovač od herny, jo, vlastně Větej, ty Homelessové a takovýhle jako... No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit nebo nic vět.
1: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
0: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací. Ta byla by rychleji hotová.
1: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
0: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Krudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent Dope Dioli. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
1: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
0: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
1: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
0: ale jo, pošlu ti to, je to celý dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skrečuje z hlášek z té hry, že to docela to dobrý.
1: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat, hej.
0: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit toho Brejovského, jakože se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů. Tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede. A to si myslím, že si budou lidi říkat.
1: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
0: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod. A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dá. Je tam vlastně taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
1: Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
0: Hra vychází 14.5. bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na Zeneke Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a je tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i tak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
1: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
0: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly, asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kde ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
1: Hustý.
0: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak to pak může stáhnout i na tom Steamu. Takže
1: okay,
0: to...
1: okay. Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí, nějakého mindsetu třeba.
0: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na drahého exekutora, potom až to zahraju. Jistě, že to je velká zábava.
1: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
0: No, odškrtávám si obrovskou jako najít správný slovo. Jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom Hiditu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra a já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finishovali, tak to zase ve mně zažehlo
1: že možná,
0: lásku, který chtěl.
1: Že možná devítka není poslední.
0: Možná není poslední, uvidíme, jak to bude mít teďka přijítí u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tuhle tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finišoval, tak možná jo.
1: Takže dalších 8 let.
0: To už snad ne, ale, okay. No, ale ještě pro mě, jako zároveň, asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no.
1: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
0: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
1: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
0: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím, že ten jako...
1: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsi myslel obecně animák nějaký úplně jiného typu.
0: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
1: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
0: No, já mám radost, tak to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou.
1: Před chvilkou jsi říkal, že máš plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
0: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budeme nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám o tou desku s Hadesem, která bude taky...
1: No tak to je taky dobrá zpráva. A ta bude venku kdy?
0: Ta si myslím, že bude venku koncem června. Vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
1: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
0: To tak.
1: Příprava na film, natáčení příští rok. Máš toho hodně?
0: To hodně.
1: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu, tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: To už jsi mě ptal minule, ani minule. Minule jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba by mě chtěl angažovat.
1: Jak to, že tam není moje postavička? OK, dobře, tak je rok 2222, studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál. Co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsaný?
0: No, svobodný nezávislý tvůrce.
1: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu. Držím palce celý hře. Budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat znova.
0: Děkuju, těš se a těšte se, posluchači.
1: 14. května vychází nová hra. Martin Paul, a.k.a. Řezník, hostem aktuálního dílu Spintolku. Děkuju, že posloucháte, díky za návštěvu. Od Majku se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: letním víkendu na Rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Chodím po pokoji sem a tam.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
2: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo... Jak to bylo? Já to ani nevyslovím, kámo.
1: Nebo knedlo vepřozelo.
2: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
1: než ta nejrelevantnější porota. Vy, spineři.
3: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
2: Správně, Dome.
4: Nazdar, zdravím Rádio Spin a všechny, co poslouchají. No, podle mě knedlo zelo vepřo, 100%, odjakživa. Díky moc.
1: Lásku.
5: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
2: Správně, správně, Ajo.
6: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
2: No a my už víme, jak to dopadlo.
1: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
2: Že?
1: S rozdílem 10 hlasů.
2: Je to...
1: Vepřo knedlo zelo, no.
2: Jo! Jo, jo, jo, takhle je to správně.
1: No tak gratuluju, no.
2: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
1: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
2: Od 6 do 9. Tak čus.
1: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Hudební betly, Hudební betly.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební betly na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave.

0: na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: to nějaká ženská, ne? No to je Jackis. Ježíš Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodbě.
1: Hoši, to je blázen.

0: Jste nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: overdose.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Dneska ráno tady na Rádio Spin mimo éter vzniknul beef.
3: A sice, jestli se říká vepřoknedlo zelo, to je správně by the way, nebo, jak to bylo, já to ani nevyslovím, kámo.
2: Nebo knedlo vepřozelo.
3: A o tom nemohl rozhodnout nikdo jiný
2: než ta nejrelevantnější porota, vy spineři.
4: Ale kluci, 100% za mě vepřoknedlo zelo, sorry.
3: Správně, Dome.
5: Nazdar, zdravím Rádio Spin a všechny, co poslouchaj. No, podle mě knedlo zelo vepřo, 100%, od jak živa, díky moc.
2: Lásku.
6: Ahoj, tady Aja a souhlasím, od jak živa je to vepřo knedlo zelo.
3: Správně, správně, Ajo.
7: Naposledy, je to knedlo vepřo zelo.
3: No a my už víme, jak to dopadlo.
2: Počítali jsme, až jsme se dopočítali.
3: Že?
2: S rozdílem 10 hlasů.
3: Je to...
2: Vepřo knedlo zelo, no.
3: Jo, takhle je to správně.
2: No tak gratuluju, no.
3: Máš k čemu, kámo, máš k čemu.
2: Každopádně dneska máte ještě co řešit a my se uslyšíme zase zítra ráno.
3: Od 6 do 9. Tak čus.
2: Čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?
1: No,

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

Rádio Spin.